0: Krásný poslech Rádia Blaník, hezkou dobrou noc nebo dobré ráno, už je 8. října a teď bych vám nabídl písničku Standy Procházky mladšího Rádio a já.
1: Rádio a já, jak dávno se to zdá.
0: A to proto, že Standa Procházka mladší by právě dnes oslavil svoje narozeniny.
1: Léta, kdy jsem roz a mýval času dost.
0: Narozeniny, které slavil vždy 8. října, narodil se roku 54.

Ano, vzpomínka právě dnes na Standu Procházku mladšího, písnička Rádio a já, asi jeden z jeho největších hitů, rok 1954, datum jeho narození, bohužel tento český zpěvák a skladatel a textař zemřel roku 2003, ale narozeniny vždy slavil jak jinak než 8. října a to je právě dnes. Tak já vám přeji, abyste měli krásný den 8. října s Blaníkem a pojďme si hrát zase hezky česky.

než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: vážně, relí poslední.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená, čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Brestu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

Krásné ráno, anebo taky dobrou noc, tady je Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října a svátek slaví Věra. Milé dámy, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno, původem slovanské a mimochodem od slova víra. Proto bývá stotožňována Věra s křesťanskou světicí latinského jména Fides. Jejíž svátek připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená, čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů, jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a ono to dnes přijde. A víte, co přijde? No konec babího léta. Ještě si dnes užijeme přes den teploty okolo 23 stupňů v Čechách, na jižní Moravě dokonce až 25, i když se to nezdá, protože noc už je chladná. Od 10 do 5 stupňů máme většinou, i když na Moravě dokonce mezi 14 a 10, no ale pak se začne ochlazovat. Ještě dneska má postupně přijít od západu déšť anebo přehánky a rozšíří se prakticky na celé území. Během pátka projde ta oblačnost s deštěm až na Moravu, no a ochladí se trošku víc. V pátek maximálně okolo 15, na Moravě 17, v sobotu a v neděli jako přes kopírák už tady bude ten typický podzim, tak si važte ještě dnešního dne, který nás čeká, protože já to zopakuji, dnes až 23, na Moravě 25 a tím skončí babí léto. Bohužel, ale na Blaníku si budeme dál hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíme,

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované městské knihovny. Ve 4 odpoledne začíná u Střelnice v Jindřichově Hradci komentovaná prohlídka historického jádra města, nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou města. Žáci 9. třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích krokusy, a to na pietním místě jako připomínku dětských obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování u dopravních nehod, a to s mezinárodní účastí. Během 2 soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních nehodách a také si vyzkoušet doprovodný program. Na základní škole Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské. A to tedy na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: CZ Intertas+CZ.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Martin a Věrám všechno nejlepší k svátku. Je 8. října a Věrky právě dnes slaví.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Jaké počasí přinese dnešní den? Bude většinou oblačno, je zataženo ve východní polovině území, zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně od západu s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytnou až později odpoledne a také večer. Zejména na východě ojediněle i možnost bouřek. Později večer budou v západní polovině České republiky ubývat srážky a částečně i oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23, na západě a severozápadě České republiky 15 až 18 stupňů. Na střední a jižní Moravě naopak do 25.
8: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
7: Dobré ráno, krásný celý den, před námi česká hodinka mezi 5. a 6. Tak si krásně užijte a skvělý poslech.

0: Skvělé ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník i dnes ve čtvrtek 8. října. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6. Úterý odpoledne krátce po 16. přivítal kolega Jirka Frélich, opět tady na Blaníku, mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla a také dopravního experta Rádia Blaník, to je jasná věc. A řešili se i liberecké tunely.
1: Ty jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležité mít ty systémy, kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
0: Tak tolik Honza Rýdl, ten bude zase živě ve studiu příští úterý krátce po 16. Já vám přeji krásné ráno a posílám další české pro vás. Tak ať se dobře stává, skvěle poslouchá Rádio Blaník.
2: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
3: A taky Samiru.
2: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
3: Proč se říká, co se říká.
2: Každý všední den po 10.
3: Na Rádiu Blaník.

0: S pohodou a dobrou náladou do nového dne. Aktuální zprávy má Hanka Koterová, potom se podíváme krátce na počasí a budeme si hrát hezky česky. A také gratulace pro ženy, které mají jméno.
1: Dala jsem lásku řekám, které se kroutí z hod.
0: Věra, tedy Věra Martinová, taky přejeme všechno nejlepší. A ještě jednu Věrku přidám. Gratulace letí bohužel už do nebe. Já vám přeji krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a jak jsem říkal, Věrkám všechno jen to nejlepší.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
6: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na 2 výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižin v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená smažák.
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: SpokojenýPes.cz, nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: K čemu vám jsme dobrý?
3: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Do konce dubna příštího roku proto Krajská komise pro sucho snížila odtok z Vltavské kaskády. Cílem je zpomalit pokles hladin na Slapech a Orlíku. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se od příštího roku mělo lidí do 36 let. Prezident Petr Pavel udělal vědomé rozhodnutí, že místo účasti v komunálních volbách bude už tento víkend na dovolené v Maroku. Původně plánoval, že odvolí o týden dřív. A u příležitosti památného dne sokolstva si dnes lidé po celé zemi připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pietního aktu v Praze se účastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek začne polojasnou oblohou. Postupně ale od západu přibude oblačnosti a odpoledne a k večeru se na celém území přidají přehánky. Dnes naposledy ale bude ještě teplo, v maximech naměříme 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik o počasí a hezký den přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, skvělý den. I dnes, tedy ve čtvrtek 8. října, jste si pustili Blaník. Děkujeme. Blaník je rádio plné českých písniček a hrajeme je nejvíc ze všech, tak si užívejte českou hodinku mezi 5. a 6. A teď jedna novinka. Zpěvák Ondřej Ruml naspíval novou písničku k pokračování filmové série Bobule.
1: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí.
0: Song k Vinohradům vznikl tak trochu symbolicky. Po koncertě ve Vinařství vypráví o lásce, která se zrodila mezi jihomoravskými řádky Révy a zazní v novém filmu Bobule a Bobulky. Ten stoupí do kin příští rok 11. února. A co k němu Ondra řekl? Producent filmu Tomáš Vican patří k mým velice oblíbeným vinařům. Po jednom koncertě u něj ve Vinařství mě požádal, jestli by k němu nenaspíval písničku.
1: K Vinohradům.
0: Řekl jsem mu moc rád a takhle to zní.
1: Básníkům dochází slova a vědci jsou bez nápadů.
0: Tak do kina až 11. února příštího roku, nicméně máme se na co těšit. Já posílám další porci českých písniček, přeji krásné dobré ráno a za chvíli už budete v dobrých rukách. Těší se Petr s Adélkou, mějte hezký den.
2: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Rays. www.capilan.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Mirečku, podejte mi gumu.
9: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
8: No tak si vás píši.
10: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
8: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.

0: Slza a celibát na Blaníku. Nachystáme tu první ranní hodinu, tam uslyšíte Lucku Vondráčkovou a Radima Flendra. Dáme si Tomáše Kluse. A bude i Lucka Víla. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. Ve čtvrtek 8. října, teď je 5:54. Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Fotky z našich akcí.
5: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
4: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, zpočátku přechodně místy oblačno. Teď po ránu dejte sem tam pozor taky na mlhy. Odpoledne a večer postupně přijdou přeháníky a déšť a teploty dneska vyšplhají na 20 až 24 stupňů. O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy.
8: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Levným hypotékám odzvonilo. Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. Vlaky u Opavy se od povodní rozjedou už do 2 let.
11: Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. A to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Stav nedostatku vody platí na Vltavě a Labi ve středních Čechách. Kvůli dlouhodobě nepříznivé situaci krajská komise pro sucho snížila minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného, a to až do dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladiny na Slapech a Orlíku a odběry vody jsou zatím bez omezení. Městská doprava v Jihlavě se po výlukách vrátila na své běžné trasy. Autobusy a trolejbusy znovu jezdí bez objížděk. Dopravní komplikace ale přece jen někde ještě přetrvávají, jak říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Omezení naopak pokračují na Znojemské ulici, kde krajští silničáři opravují další část průtahu městem. Práce potrvají během října v několika etapách a podle jejich postupu se

0: bude měnit také vedení některých spojů MHD.
1: Do 20. října se omezení tak ještě týká linky E a čísla 4. Začala obnova poslední vlakové trati, kterou zničili předloňské povodně. U Opavy vzniká úplně nový most přes řeku a úsek kolejí za zhruba 500 000 000 korun. Vlaky se tam poprvé rozjedou v roce 2028. Do té doby budou v oblasti dál jezdit náhradní autobusy. A tím zprávy končí, na Blaníku ale startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
2: Je to tak.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
2: Tak dobré ráno, posunuli jsme se v tom pracovním týdnu, dneska už tady máme čtvrtek, je 8. října, Věry mají dneska svátek, takže milé Věry, přejeme vám všechno nejlepší, i dneska budeme proplácet účtenky, vypustíme našeho krajánka, po 8. hodině nás čeká pravidelný host na telefonu, no a teď příští stanice se jmenuje Svět. Tohle je Lucka Vondráčková, Radim Flender, za 2 minuty bude 6.

0: Oliver Onions a June Buggy na Blaníku v dnešním dobrém ránu, to znamená ve čtvrtečním dobrém ránu, a i ve čtvrtek 8. října se tady po 7. hodině budou proplácet účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Stejně jako jsme to udělali včera, ve středu 7. října, kdy jsme po té 7. hodině proplatili účtenku Aleně, která chtěla proplatit 4000 za fotbalový kroužek pro syna. Takhle to dopadlo. Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo, pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
3: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno?
3: Moje, nebo jeho?
0: Jeho!
3: Lešek,
0: no jasně. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Takže včera jsme proplatili účtenku Aleně, dneska to klidně můžete být vy, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli proplatit. Prostě něco, za co jste utratili v poslední době peníze, mohl to být klidně, já nevím, víkendový nákup, týdenní nákup, něco jste potřebovali do domácnosti, nebo jste potřebovali zaplatit nějakou splátku, je to jenom na vás, napište nám to do SMSky, připište, kolik to je, taky vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte, a pošlete na 603 118 118, buďte na telefonu a po 7. hodině poslouchejte. A teď už Daniel Landa. Dobré ráno, za chvíli počasí.

0: Tajemství Daniela Landy v dobrém ránu na Blaníku. Dnešní předpověď počasí je stále ještě tajemství, ale za chvíli už nebude.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné čtvrteční ráno, tradičně tu máme předpověď počasí. Mělo by se jednat o poslední teplejší den v tomto týdnu a jak to bude, tak to prozradí Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Pěkné ráno přeji. V západní polovině území je oblačno až zataženo. V té východní prozatím jasno až polojasno. Ojedněl může i zapršet. Na východě území naměříme až 15 stupňů Celsia. Jinak je většinou mezi 6 až 11 stupni. Lokálně jsou teploty i nižší. V Žadci naměříme jen 5 stupňů, v Jihlavě 3 stupně a v horských mrazových lokalitách na Šumavě, v Jizerských horách a Krušných horách jsou teploty i pod nulou.
2: Na co se připravit ve zbytku dne?
3: Počasí dnes ovlivní od západu studená fronta. Přinese déšť, ale většinou bude ještě teplo. Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno a vyskytne se ojedněle slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu ale srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě se dokonce můžou objevit ojedněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečně ubývat, bude ubývat i oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů Celsia. Na západě a místy i na severu budou teploty 16 až 20 stupňů a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 15. Dnes je tedy poslední teplý den, protože studená fronta přinese docela výrazné ochlazení, zatímco dnes teploty vystoupí až na 24 stupňů Celsia. Zítřejší odpolední teploty už budou pouze mezi 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy ale naměříme až 17 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Mějte se naslyšenou.
0: Tak pěkný čtvrtek, nezávisle na počasí. Za 4 minuty bude 6:45 a vy jste s Blaníkem a tohle jsou Roxette.

0: Lucka Bílá a obyčejná holka na Blaníku. Zítra jsou volby a vy k ním vlastně můžete vyrazit jenom tak nalehko, stačí mobil v kapse, protože když si zapomenete hlasovací lístky, tak ve volební místnosti by měly být náhradní. A když si zapomenete občanku, tak se také nic neděje, pokud máte v mobilu její elektronickou variantu, tak můžete otestovat systém, protože volební komise by měly být vybavené čtečkou. Pozor jenom, aplikaci je potřeba předem aktualizovat, tu aplikaci e-doklady, ve které vlastně ta občanka je. A v posledních 48 hodinách před volbami ji otevřít s internetovým připojením, aby se občanka v telefonu aktualizovala a ve volební místnosti potom aplikaci otevřete ještě právě před kontrolou. Zkoušela jsi to někdy, Adel, s tou elektronickou občankou?
1: Ano, zkoušela a fungovalo to zatím vždycky teda.
0: Teda, já jsem to chtěl vyzkoušet, já jsem k minulým volbám přišel s tou elektronickou, já jsem měl i normální teda, ale přišel jsem s tou elektronickou, že to vyzkouším, takhle jsem to té volební komisi nabídl a oni se na mě podívali, pane Slíva, co nám to děláte? Já si dělám srandu a vytáhl jsem ještě tu normální, že jo? Ale teď bych to chtěl možná vyzkoušet s tou elektronickou.
1: Ale tak jistota, můžeš mít
0: uvidíme,
1: svojí
0: v kapse. Vezmu si obě a vyzkoušíme. Tak hodně štěstí, za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut.

vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300, 800 103 300.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
7: Check-in?
8: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
7: Recepční.
8: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
7: Bezpečnostní kontrola.
8: Přesně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Když potřebujete brýle, tak...
14: Pop Optik.
13: Když kontaktní čočky... Tak.
14: Pop Optik.
13: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
14: Pop Optik.
13: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
14: Pop Optik.
13: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
15: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
17: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Tvůj pocit po projektu?
19: Jipi!
20: Jo!
18: Yeah!
20: Jipi!
18: Yeah!
20: Jipi!
18: Hornbach, s námi to zvládnete.
19: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
20: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radiovlaník.cz.
21: Radio Blaník, zprávy. Radio Blaník.
22: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Maximální cena nafty se dnes znovu sníží téměř na 47 korun za litr. U benzínu se cenový strop nemění. Ministerstvo zdravotnictví prověřilo postupy, které by využilo při podezření na výskyt moru. Potřebná antibiotika jsou dostupná. Zatím ale České republice riziko nehrozí. Kamion uvázlý pod železničním viaduktem v Praze Krči se dnes pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. Vůz převážel vrtnou soupravu. Škoda po nárazu se odhaduje na 30 milionů. A Česko čeká výrazná změna počasí. Přes naše území přejde studená fronta a déšť. Proměnlivé a chladnější počasí pak vydrží i o víkendu. Zlepšení by mohlo přijít během příštího týdne. Tolik krátké zprávy, další už za půl hodiny.
23: Dobré ráno, Rádia Blaník.
24: S Petrem Slivou.
25: Ale nezávisle na počasí klidně mohou padat i trakaře. Vyráží na své objevy krajánek Rádia Blaník. A to vždycky třikrát týdně. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu. A protože dneska je ten čtvrtek, tak už za chvíli jej vypustíme. A kam dneska zamíří, to nám řekne on sám zhruba za 3 minuty. A za 3 minuty bude 6:30. Tady je opět a radiček a Mária Čírová. Dobré ráno.

0: Skupina Opět a Radeček, Mária Čírová, písnička Vloupám se, Tomáše Poláka s Radečkou čeká už v sobotu velká životní výzva, protože se stane jedním z členů, kteří budou bojovat o titul v novém ročníku soutěže Stardance.
1: Krajánek Rádia Planík.
0: Zatímco Vlastík Suk za chvíli sedne do auta a vyrazí vstříc novým zážitkům jako krajánek Rádia Blaník. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, kam to dneska bude?
2: Dobré ráno, milí blaníci. Ano, i dneska vyjedu do terénu, tentokrát do Moravskoslezského kraje. Máte rádi včeličky? Pokud ano, určitě se nechte pozvat do Včelařského muzea v Chlebovicích ve Frýdku Místku, odkud se přihlásím krátce po 14. hodině. No a potom zajedu na hrad Hukvaldy, co chystá do konce sezóny. Nejenom to se rozvíte krátce po 17. Tak se budu těšit. Ahoj.
0: Ahoj, jo, jo, Hukvaldy mám rád, pozdravuj tam. Tohle už je Marie Rotrová z Kuřápky ořechů. Vy posloucháte Blaník, děkujeme za to ve čtvrtek 8. října a teď jsou 2 minuty po 6:30.

0: Yeah. Fun Factory a Celebration na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Doufáme, že jste se do růžova vyspali. Já jsem měl pocit, že jsem měl dneska celou noc jeden sen a neustále se opakoval do kolečka, že jsem zaspal ranní vysílání a navíc jsem zapomněl, kde jsem zaparkoval auto. Takže jsem hledal to auto, nestíhal jsem to ranní vysílání. Když už jsem byl na druhém konci nějakého města, vůbec se nevěděl jakého, tak jsem si vzpomněl, že to auto je na tom druhém konci toho města. Prostě nebyl jsem schopný dostat se do rádia. Tak naštěstí to byl jenom sen a ku podivu jsem se probudil ještě 5 minut před budíkem. Pro jistotu teda. Takže já jsem tady, doufám, že vy budete mít lepší den po dnešní neprobdělé noci. A jaký ten den bude, to nám řekne Adel.
2: Přichází k nám pomalu studená fronta, která ale paradoxně zatím nebude ovlivňovat úplně teploty. Dnes nás čeká poslední teplejší den, 19 až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude 16 až 20, na horách okolo 15. Co ale ta studená fronta ovlivňovat bude, to je situace na obloze. Čeká nás totiž převážně oblačno až zataženo. Teď po ráno a dopoledne může být místy výjimečně polujasno, jinde se ale objeví i slabý déšť nebo přehánky. Postupně během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě můžete očekávat ojediněle i bouřky.
0: Ono to nezní úplně jako dobrá zpráva, tak by to chtělo vyvážit nějakou dobrou zprávou. A tu nám opět můžete posílat vy na 6318, protože zítra už je pátek. Čeká nás šťastná hodinka mezi 8 a 9 a zase budeme vaše dobré zprávy odměňovat, ale hlavně se o ní rozdělíte, to znamená, že potěšíte všechny ostatní. Tak nám napište, co vás v poslední době potěšilo. Za 4 minuty bude 6:45.
3: 3 vteřiny ke štěstí.
1: 3 vteřiny k zážitku.
3: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
1: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
3: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16
3: u nás na Blaníku.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Ne.
18: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
22: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
23: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Count on Me a Bruno Mars na Blaníku, tenhle ten americký zpěvák, který se narodil na Havaj, dneska slaví 41. narozeniny. Tak Bruno, zdravíme z Blaníku, až se někdy uvidíme, popřejeme si i pravici. Gratulujeme a teď...
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Ne, nebojte, není po 11. hodině, tohle je znělka, kterou pravidelně slýcháváte po 11. hodině, ale zlaté české ručičky dnes vlastně dostávají takový další důkaz toho, že šikovnost našich babiček se jenom tak nestratí, protože háčkování, které možná ještě nedávno působilo jako něco z babiči na obýváku, se totiž vrací do mody. Je to tak, Adel?
3: Je to tak, je to trend, ke kterému se vrací mladí lidé. Ono to bude pravděpodobně souviset s tím, že ten život je teď hodně digitální, je hodně rychlý, takže ono je pěkné se občas vrátit k něčemu, co je právě, děláš to rukama, můžeš u toho na chviličku vypnout. A je to trend, ke kterému se tedy vrací především mladé ženy z generace Z aktuálně.
0: Počkej, jakože ještě neexistuje žádná apka na háčkování?
3: No, možná, že i existuje, ale řekla bych, že...
4: Schválně se podívej.
3: Ale řekla bych, že právě ten... Takový, to, že prostě něco děláš rukama a že zatím ještě vidíš vlastně nějaký výsledek a u toho právě nekoukáš do obrazovky, to je v dnešním světě velice lákavé pro mladé lidi. A vlastně přesně, jak říkám, je to o tom vyměnit mobil za něco jiného. Já jsem takhle jednou dokonce dělala tečkování mandal.
0: A děláš to pravidelně, nebo jednou si to dělala?
3: Jednou jsem to dělala, ale zabere to zhruba 10 hodin. A teda je to absolutně ten nejlepší způsob, jak vypnout, protože u toho opravdu naprosto se odpoutáš od toho, od té svojí hlavy a musíš dělat jenom
0: rukama. Já už bych asi viděl jenom tečky teda potom. Nicméně, já jsem prohlédal telefon, prohlédal jsem takový ten obchod s aplikacema. Existuje aplikace na háčkování, háčkování a pletení.
3: Mě to vlastně zas tak nepřekvapuje.
0: Tak já tady dám rovnou získat. A nicméně, to není jenom nostalgie po starých časech, protože háčkování se stalo novým trendem, který si oblíbili i hvězdy jako Taylor Swift, Dua Lipa nebo Harry Styles.
3: Ono se to totiž stává i nějakou formou sebevyjádření a návratu k ruční práci. A nemusíte háčkovat jenom svetry, ale můžete háčkovat i třeba jenom takovou malou klíčenku.
0: Klíčenku, taková si uháčku. Klíčenku a mezi tím vám pustíme Věru Martinovou. Mimochodem, Věry mají dneska svátek, tak to je taková Věra pro Věry.

0: Pepe Kloráj, Věra Martinová. Nedávno jsem si s Věrou Martinovou povídal, protože byla ranním hostem na telefonu. I dneska nás čeká ranní host na telefonu, ale až po 8. hodině. Ale tohle byla samozřejmě písnička pro všechny Věry, které mají dneska svátek. A kdo vás čeká v té příští hodině? Uslyšíte Turbo? Bude Marek Ztracený? A budou taky ti, které jste mohli naživo z Blaníku slyšet tohle pondělí mezi 8. a 9. Divoký byl. Mimochodem záznam kytarového rána už najdete na YouTube a na našich stránkách. Za 5 minut bude 7. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
4: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Počasí.
6: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblohu oblačnou až zataženou, jen přechodně může být zpočátku až polojasno. Odpoledne a večer pak dorazí přeháníky a déšť, až k večeru postupně srážky ustanou. Teploty v maximech vyšplhají na 24 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D11 na 25. kilometru ve směru na Prahu narazilo osobní auto do dopravního značení. Dbejte zvýšené pozornosti. V Kladně ve Vítězné ulici se srazilo osobní auto a náklaďák. Očekávejte komplikace. Na Praze východ v Přezleticích ve Vinořské ulici je silnice zavřená. Na Praze západ v Dobřichovicích v Pražské ulici u křižovatky s Fignerovou je provoz veden kyvadlově. Důvodem jsou práce na silnici, tak tam dejte velký pozor. Na Příbramsku v Nové Vsi pod Pleší v Tyršově ulici se taky pracuje na silnici. Očekávejte tu proto možné potíže. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu a na řadě je Hanka a zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministerstvo financí hýbe s cenovým stropem nafty. Obchod s biomasou se stěhuje na internet. Pražská záchranka spolupracuje s urgentním příjmem. Rádio Blaník. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí vládní regulace cen pohonných hmot. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí dnes znovu klesne na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cenový strop nemění. Litr se prodává maximálně za 46 korun. Na dodržování cen dohlíží specializovaný finanční úřad. Česká burza Biomasa otevírá online tržiště. Na něm se pomocí aplikace rychle a jednoduše prodává a nakupuje dřevo, štěpka a klestí. Lidé z biznisu s biomasou mluví o revoluci. Nová platforma dokáže do minuty spojit velké i malé dodavatele se spotřebiteli. Praha se snaží propojit záchranku s nemocnicí. Sloužící lékaři z urgentního příjmu z Pražské Bulovky nově vyjíždějí do terénu s posádkou záchranné služby. Projekt slibuje zkrácení prodlev a posílení návaznosti péče. Pomoc má i s nedostatkem záchranářů. A pokud se osvědčí, rozšíří se i do dalších nemocnic. Tachov postavil moderní asfaltový pump track. Ve městě a okolí jde o první sportoviště tohoto typu. Víc říká už místostarosta Jan Straka.
3: Je to taková jako výletní trasa. Zároveň tam máme sjezdovku, u které spíš už do budoucna bude hrát prim to letní využití. A zároveň se bavíme taky o tom, že bychom chtěli vybudovat single traily. Takže by to mohlo být takový, jak říkáme, bike park.
2: Já ještě doplním, že stavba přišla na 3,5 milionu korun. Tolik zprávy a slovo má zpátky Petr Sadelou.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: No a Petr Sadelou, už se probírají vašimi SMS-kami. Máme je?
5: Máme potvrď, se čím probírat.
4: Potvrď mi to, nebo mi to vyvrať, ale spíš mi to potvrď, protože SMS-ek od vás k účtenkám vždycky máme dost a jednu za chvíli Adel vybere a na to číslo já zavolám, otevřu prkenici a pokusím se proplatit peníze, které jste už jednou utratili. Tak hodně štěstí, teď je 7.

0: Zastav mě, Marek Ztracený. No tak jsem ho zastavil.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ale to proto, abychom vám mohli zase proplatit další účtenku, protože na to, kdo právě dospíval, se někoho z vás za chvilinku zeptáme. Máme vybráno?
3: Máme vybráno, no a já si dovolím říct, že to je něco, co jsme tady ještě neměli.
0: Já mám pocit, že už jsme měli úplně všechno.
3: No, uvidíš.
0: Tak jo. Pošli mi to, abych mohl vytočit telefonní číslo toho nebo té, komu se dneska pokusíme proplatit peníze, které už jednou utratil nebo utratila. Tak já už to vidím a jdeme na to. Naťukáno. A teď už se jenom dovolat. Tohle jsme asi opravdu ještě nepropláceli. Vydali. Jestli to na druhé straně někdo vezme. Si to taky proplatíme dneska, že jo?
4: No, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Jarda?
4: Ano, u telefonu.
0: Jardo, a co teď děláte, kromě toho, že voláte?
4: Teď jsem zrovna dosnídal a zrovna mi někdo telefonoval.
0: To je, a co bylo dobrého k snídaní, že se ptám?
4: A chleba s marmeládou.
0: Jo, to můžu, to je povolené.
4: Jo, to je dobrý.
0: Adel, přečti prosím tě Jardovu SMS-ku.
3: Chtěl bych proplatit kuši pro sportovní a relaxační střelbu, cena je 5400 korun.
0: Jak to střílí?
4: No, naprosto suprově.
0: A trefíte střed? Terče teda myslím.
4: No, občas se to stane, ano.
0: Občas se to stane, opravdu. No, to je tím chlebem s marmeládou, že jo? Protože tam je hodně těch sacharidů. A určitě jo. To bude taky blaníkem, protože ten k té snídani určitě posloucháte. Je to tak?
4: Každopádně.
0: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
4: Ježi, ty jsem to zapomněl. Nebyl to Marek Ztracený.
0: Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun za tu kuši na sportovní a relaxační střelbu. A vy jste v nějakém oddíle, nebo jak to máte, nebo střílíte doma na zahradě?
4: Ne, ten doma soukromě takhle.
0: Jo, máte prostě, někde máte terč na vratech a střílíte si.
4: Občas přijde soused a...
0: Jo, zastřílíte si společně. Tak prosím vás, chlapi, hlavně opatrně, jo?
4: Jo.
0: Z toho není Vilém Tell. Zůstaňte mi...
4: V opatrnosti není nikdy dost.
0: Přesně tak. Zůstaňte nám na lince, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
4: Taky, naspojem.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Love is a Shield a Kamufláž na Blaníku. Před chvílí jsme proplatili čtvrtou účtenku tohoto týdne. Tak nám řekněte, kdo dospíval.
1: Ježiš, ty jsem to zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
0: Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun. Tak Jardovi jsme proplatili kuši na sportovní a relaxační střelbu a poslední účtenku tohoto týdne budeme proplácet zase zítra, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 6318 118, fantazii se meze nekladou.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Fantazii mají taky v Českém hydrometeorologickém ústavu, je to tak?
3: No tam je to založené všechno na tvrdých faktech. Dnes nás čeká poslední teplejší den tohoto týdne, takže můžete využít těch větších teplot, vyšších teplot. Dnes nás čeká až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude maximálně okolo 20 a na horách pak okolo 15 stupňů Celsia. Jinak dnes ale bude oblačno až zataženo. Ojediněle se může objevit i slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se ty srážky rozšíří postupně od západu na celé území a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Tak toto nás čeká dnes a zítra už ty teploty spadnou, v maximech bude okolo 15 stupňů.
0: Ale fantazii tam mají trošku taky přece. Musíš dát dohromady s těmi fakty. No fantazii má rozhodně skupina Divoký Bel, dokonce Vašek Bláha, když tady celá kapela byla v pondělí, nám předvedl i kousek nové písničky. Tak teď si dáme jednu z těch posledních. Jmenuje se Lahutky. A vy se na to kytarové ráno z tohoto týdne s Divokým Bilem můžete už podívat na YouTube kanálu a nebo na našich stránkách radioblaník.cz. Bylo to velké. Tak teď už na Blaníku Lahutky. 2 minuty po 7:15.

0: Pokud jste poslouchali pondělní kytarové ráno s Divokým Billem a chtěli byste jej i vidět, mrkněte na YouTube anebo na naše stránky radioblaník.cz. Divoký Bill se chystá na akustické turné. Ester se chystá na sezónu. Ester Ledecká má na dnešní sezónu velké plány. Trojnásobná olympijská šampionka bude jezdit na nové značce lyží a pozor, má i nové trenéry.
1: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teď v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp v Chile, kde jsme spolu strávili hodně času a řekla bych, že i dost jako skvělých podmínkách v tom, že jsme třeba spolu i šérovali jeden apartmán, takže to byl takový jako i team building dost. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme si sedli, celý tým.
0: Takže Ester vyměnila lyžařské trenéry, snowboardový zůstal, tak teď už nezbývá nic jiného, než jenom prostě popřát hodně štěstí. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7:21.
2: Česko míří opět k volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
2: a k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
2: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální a senátní volby 2026
2: na Rádiu Blaník.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Mají jen pěkné T-shirty, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Dotace z Fatre jsou zpět.
16: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
15: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
16: Ti, co sousedům staví novostavbu.
15: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
19: Tak teď je ten správný čas.
18: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
19: Nejvyšší výkupní ceny.
18: Peníze i hned na ruku.
19: Vše vyřídíme za vás.
18: Přebereme záruky.
19: Nabízíme i možnost protiúčtu.
18: Přijeďte.
19: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
18: Tým Autocentra Davokár.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
21: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
22: Když potřebujete brýle, tak
23: Pop Optik.
22: Když kontaktní čočky, tak
23: Pop Optik.
22: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
23: Pop Optik.
22: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
23: Pop Optik.
22: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
24: Tvůj pocit po projektu?
25: Jipi!
26: Jo!
24: Jo!
26: Jipi, jipi! Jej!
24: Hornbach, s námi to zvládnete.
27: Na pláži u moře,
28: ve stínu Eiffelovky,
27: anebo na dovolené v Tatrách.
28: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
27: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
29: Blaník za volantem.
30: S komplikacemi stále počítejte na dálnici D11 na 25. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu. Po dopravní nehodě tu stojí odstavené osobní auto, doprava tu zpomaluje. A v Kladně ve Vítězné ulici se srazilo osobní auto a náklaďák. Místem zatím projedete bez držení. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď už jsou tu zprávy a s nimi je připravená opět Hanka.
29: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
28: Aktuální přehled každý den.
29: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
31: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Voliči o víkendu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Komunální volby s prvním kolem senátních voleb začnou zítra ve 14 hodin. Hypotéky zdražují už 7. měsíc v řadě. Ministryně financí Alena Schillerová proto přichází s návrhem zvýšit daňový odpočet na hypotéky. Od příštího roku ho uplatní mladí do 36 let. Kvůli nedostatku vody uhynulo rybářům v řece Moravě v Uherském Hradišti 18 velkých sumců a vyhráno nemají ani kapři v rybnících. Situace je nejhorší za posledních 70 let. A vánoční stromky budou podle pěstitelů letos dražší než v loni. Za jedle si prý připlatíme až 200 korun. Na vině je hlavně sucho. Tolik stručný přehled. Teď zpátky k písničkám.
28: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Už je tady čtvrtek, zítra pátek, to znamená taky to, že nás zítra čeká opět šťastná hodinka mezi 8 a 9 se speciálním výběrem písniček a s vašimi dobrými zprávami. A jednu z nich opět odměníme. A ty dobré zprávy nám můžete posílat už dneska. Klidně pište na 600 318 118, co vám v poslední době udělalo radost. No nám třeba včera udělala radost návštěva Igora Tymka ze skupiny No Name. Stal se Pepovým parťákem. Tak více za malou chvíli, za minutu bude půl osmé. We'll be right back.

0: alebo áno a No Name na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A jak jsem říkal před chvílí, vy nám pište dobré zprávy s tím, co vám v poslední době udělalo radost, tak nám včera udělala radost návštěva právě Igora Týmka ze skupiny No Name, který se stal odpoledne Pepovým parťákem. A o čem se povídalo? No, o mnoha věcech, ale došlo samozřejmě i na historku o tom, jak tehdy před 30 lety, konkrétně 26. srpna 1996, No Name vznikli.
3: Vznikli, to je také moc, by som povedal, také vznešené. My jsme přišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nějaké nástroje, nějaké kytary, nějaké bubny a basu piva českého. Čiže preto hovorím, či jsme vznikli, nevím, ale otvorili jsme si každý tu svoju lahvinku a povedal, že pss, tak ako to spravíme, aby jsme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slavní. A člověče, asi bylo to pivo české dobré. Zafungovalo to.
0: Mám takový pocit, že takhle vznikla spousta kapel. Celé povídání s Igorem budete moci brzo nejenom slyšet, ale i vidět na webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu. A tohle už je Dalibor Janda a pojď dáme řeč v tom dnešním dobrém ránu na Blaníku 4 minuty po půl osmé.

0: I Promise Myself a Nikejme na Blaníku.
1: Dobré ráno, Hrani a Blaník.
0: Já jsem se teď podíval do kalendáře a zjistil jsem, že 5. října. 5. října, 10. listopadu, pardon. 5. října, když jsem to vzal, že 10. listopadu. To bude už 5 let, co nás opustil Mekyš Birka. Neskutečné, je to jeden z těch momentů, u kterých si člověk bude vždycky pamatovat, co dělali, když se to dozvěděli, protože Meky byl s Blaníkem bytostně spjatý. Mnohokrát u nás byl a tohleto půlkulaté výročí samozřejmě nemůžeme nechat jen tak. To znamená, že po ten celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na speciální událost, symfonickou noc v Pražském obecním domě, která proběhne 20. listopadu a přihodíme navíc ty, ne, pardon, tak ta proběhne 20. října. Mně ten kalendář dneska nejde. Tak ta proběhne 20. října a přihodíme navíc ty nejhezčí Mekyho písničky. Takže laďte Blaníky o víkendu a my se podíváme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude poslední teplejší v tomto týdnu, 19 až 24 stupňů na západě a místy i na severu bude do 20 stupňů a na horách okolo 15. Zítra se prudce ochladí. Jinak dnes ale studená fronta ovlivňuje oblohu, bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm během odpoledne a večera se od západu rozšíří srážky na naprosto celé území a na východě a jihovýchodě se můžou ojediněle objevit i bouřky.
0: Tak a nás čeká víkend s Mekem Žbírkou, kdyby někdo nepochopil, co jsem chtěl původně říct. Za chvíli už olympik a o olympiku budeme mít taky důležité informace. Ale až za pár minut. Za 3 minuty bude 7:45.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
11: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
16: Vy chytrálí, s chytrátem jsme ušetřili.
15: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
17: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
18: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
20: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
22: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Snad jsem to zavinil já a Olympik na Blaníku. Mimochodem, tohle je druhá písnička na nové výběrové desce Olympiku, která vyjde už zítra. Jmenuje se 21 dnej. A zároveň k ní existuje, nebo na té desce je zároveň i jedna úplně nová písnička. Jmenuje se Až to stouni zabalí. To je ona.
1: Až to stouni zabalí.
0: A proč to říkám? No jednak proto, že ta deska vyjde zítra a jednak proto, že včera proběhnul křest a my jsme byli u toho.
2: Je to tak na našich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu ve Stories, se můžete podívat, jak to tam vypadalo, ale co vám můžu prozradit už teď, takže to probíhalo v Praze a bylo to ve velkém stylu, protože vlastně ten křest byl konaný v restauraci na Střeleckém ostrově a členové kapely tam připluli po Vltavě v takové stylové lodičce a role kmotrů se ujali Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb.
0: Tak se mrkněte na náš Instagram do storíček, protože jsme vám to včera všechno taky natočili. Mimochodem, já se ještě vrátím k té desce, která vyjde zítra. Kromě Snad jsem to zavinil já, což jsem říkal, že je v pořadí druhá písnička, tak je tam Dej mi víc své lásky, je tam Želva, je tam Ták Rosomák, Otázky, Dynamit, Okno mé lásky. No prostě 21 hitů Olympiku, včetně téhleté novinky, která tady teď hraje pode mnou. Tak zítra si můžou všichni fanoušci Olympiku udělat radost. Kdyby někdo chtěl vědět, jak se pozná opravdu odolná kapela, tak máme právě krásný český příklad. A tohle už nás čeká v dnešním dobrém ránu na Blaníku v těch příštích minutách. Bananarama a Venus. Je 7.51.

0: nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Yippie!
6: Yeah!
5: Yeah!
7: Yippie, yippie!
6: Yeah!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
9: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Oblohu čekáme dneska oblačnou až zataženou. Přechodně sice může být polojasno, postupně odpoledne se ale opět zatáhne, dorazí pak i přeháňky a občasný déšť. Teploměr ukáže 20 až 24 a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, míříme na cesty.
12: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
10: Blaník za volantem.
11: Začneme na dálnici D11. Slovo má Martina z dopravního centra ŘSD.
13: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 25. kilometru dálnice D11 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení.
11: A co příjezd do Prahy po D5?
13: Příjezd do Prahy brzdí po D5 od 7. kilometru na 30 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech.
11: A na okruhu jsou potíže i v opačném směru, tedy na Ruzyni, a to od Jesenice. I tady končí kolona u exitu Ořech. Na vině je hustý provoz, kvůli kterému může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: V pondělí se sejde Národní koalice pro boj se suchem. Flora Olomouc představí dary naší země. V neděli se jede Velká Pardubická.
17: Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš svolal další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a Krajská komise pro sucho už proto snížila minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného až do dubna příštího roku. Další jednání je na programu v pondělí.
18: Volby 2026.
16: Česko čekají další volby. Zítra a v sobotu budou lidé rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev a v části republiky také o senátorech. Po uzavření volebních místností se pak pozornost přesune ke sčítání hlasů, jak říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
19: Důležitá při zpracování je především bezchybnost předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Členům okrskových volebních komisí vždy zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny. Kvalita má tedy rozhodně vždy přednost před rychlostí.
16: Dřív bývají známé výsledky z menších obcí. Největší pražské okrsky můžou být sečtené až v neděli ráno. Na olomouckém výstavišti začíná mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy ponese titul Dary naší země. Čtyřdenní akce pak nabídne přednášky a floristickou show. Slavnostního zahájení se účastní i ministr zemědělství Martin Šebestián. A o víkendu odstartuje nejsledovanější překážkový dostih tuzemské sezóny 136. Velká Pardubická. Běžet má celkem 10 koní, z toho 2 ze zahraničí. Intenzivní příprava pardubického závodiště obvykle začíná už měsíc předem, letos ji ale hodně komplikovalo sucho. Hlavní závod se běží v neděli v

0: půl čtvrté. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky naše ranní dvojka Petr Sadel.
1: Počkej, proč Velkou Pardubickou komplikovalo sucho? Zvadl taxis?
0: Přesně tak, největší problémy mimo jiné jsou u toho taxisu. Taxisu tam je potřeba prostě voda a vláha.
1: Tak jo.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svívou.
1: Tak otevíráme tu další hodinu, ve které nás mimo jiné čeká taky host na telefonu, a to už za pár minut, a povídat si tentokrát budu s Láďou Křížkem. Teď Krištof a za půl minuty bude 8.

0: PS a Iveta Bartošová na Blaníku v dobrém ránu, 8 minut po 8 a teď už ten dnešní ranní host na telefon.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: No a dneska ráno mám na telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat, nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa Křížek. Láďo, ahoj, dobré ráno.
3: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek? Co teď vůbec dělá Láďa Křížek?
3: Ale víš co, jako Láďa Křížek má velkou radost, protože jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Odjeli jsme teda sezonu s Krejsonem letní a ty narozeniny jsou pro mě, zrovna teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama, a je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo, že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si mluvili, zaspíváme si tam Čarovnou noc. No a co se týče té radosti, já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den a celý den, protože to nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, hlavně druhý den, když se zbudí, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, my se teď připravujeme tedy na ty Vánoce, na ty adventní koncerty, budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. Louny 10. 12. Domažlice 13. 12. a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho místa, takový ty koledy na závěr, ale super překvapení i pro mě, to nakonec jsem z toho měl obrovskou radost, mě se to povedlo, pojedu s Taniou, zaspíváme si Schoulenou a Kam jen jdou lásky mé a vzpomínáme si. Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme. Jako já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, že lidi ptají na něj, co dělá Mirek. No. Jako, já říkám, jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já furt ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti, zaspíváme si Mám tě rád a všechny ty děti tam jen. No a jeden z největších mých radostí teď v poslední době je to, že Krejson vyjde jako všechny desky Krejsonů v jednom boxu na LPčku, na vinilu a i na CDčku. Já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A já bych chtěl Warnerům poděkovat, právě za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limited edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 510?
2: Už teď mě bolí ruka.
3: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už, ne, chlapci?
2: Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti?
3: Dovolal, ale já chodím spát pozdě, já jsem sova a všechno, když se stíší ten svět, tak já dokážu být daleko výkonnější. Jako, mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce. Když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde opravdu ten západ slunce je dlouhej. Stavím u sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedolů. Udělám si i pár fotek krásných. Život je právě o těch radostech.
2: Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat, tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost, a měj se krásně, ahoj.
3: Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře, i celému rádiu, opatrujte se, váš Láďa.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu a vzpomínal tam taky na éru s bráchou, kdy vystupovali jako Damiens, tak si je teď připomeneme. Tady jsou na Blaníku, za chvíli počasí.

0: Damiens a Mám tě ráda. Láďa Křížek byl dnešním ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Než se podíváme na počasí, tak tady je další důkaz toho, že pranostiky nečtou kalendář, protože přestože má svátek dneska Věra, tak pranostika mluví o svaté Brigitě a doslova se tam říká, o svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. Tak povídej, jak to bude.
2: No, mlhu dnes úplně nečekejte po ránu, čekejte oblačno až zataženo, jen výjimečně může být polujasno, co ale teď po ránu už se objevuje slabý déšť nebo přehánky, ty potom během odpoledne a večera od západu postoupí na celé území a ojediněle se můžou objevit i bouřky, ty budou hlavně na východě a jihovýchodě. Nejvyšší denní teploty stále vysoko 19 až 24 na západě a místy i na severu okolo 20 stupňů a na horách pak okolo 15.
0: Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Teď už Lost on You a LP na Blaníku. 2 minuty po 8:45.

0: LP a Lost on You na Blaníku, podzim je tady a s ním přichází i počasí, kdy člověk začne mít asi úplně jiný vztah k dobrému jídlu. Salát někde na zahrádce už tolik neláká, ale pořádný jelen, kanec nebo třeba pečená perlička, to už je něco jiného. A právě teď se blíží Restaurant Week, kulinářský festival, který od 13. do 18. listopadu nabídne speciální tříchodové menu v restauracích v Praze, Brně a Ostravě. Zapojí se přes 100 podniků. Ceny jsou jednotné, menu bude za 490 nebo 790 korun, což za tříchodové menu zase není tak špatné. A pokud nejste z Prahy, Brna nebo z Ostravy, kde se to bude většinou nebo kde to bude většinou probíhat, tak to nevadí. Po celé republice se na podzim konají nejrůznější gastronomické akce. Teď jsem třeba našel jednu v Bukovanském Mlýně na Hodonínsku, kde budou zvěřinové hody od 22. do 25. října. Tak to jenom tak jako náhodou. Takže ať už vyrazíte na Restaurant Week na zvěřinu nebo prostě jenom do své oblíbené restaurace, tak podzim je ideální čas někam zajít, prostě nevařit, neuklízet, nechat to na někom jiném. Já jsem teda na víkend doma slíbil brinzové halušky, takže já si vařit budu. Za chvíli krátké zprávy a teď je 8.21. Rádio Blaník.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
2: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
17: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
18: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
20: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Tvůj pocit po projektu.
22: Jipi!
23: Jé!
21: Jé!
22: Jipi, jipi!
21: Hornbach, s námi to zvládnete.
24: Blaník za volantem.
25: Na Praze západ mezi Zvůzany a Dobříčí došlo k dopravní nehodě. Očekávejte komplikace. A pozor si dávejte i na příjezdu do Prahy po D5 a následně i na Pražském okruhu. Slovo má Martina z dopravního centra ŘSD.
26: Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 7. kilometru na 30 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 20 minutami až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
25: Obrňte se proto trpělivostí. Tolik dopravní servis, teď už je tu Hanka a zprávy.
27: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
24: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
28: Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropy. Je na něj potřeba víc než 13 hrubých ročních platů. Vláda chystá zákony pro větší bezpečí dětí. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce sjednotit pravidla, podle kterých se odebírají děti z problémových rodin. Úklidové firmy hlásí rekordní zájem o předvánoční úklid. Je tak nejvyšší čas na rezervaci termínu a podobně vytížení jsou už i cukráři. U příležitosti památného dne sokolstva si dnes lidé po celé zemi připomenou oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa. Pietního aktu v Praze se účastní i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tolik stručný přehled, další zprávy za půl hodiny.
29: Dobré ráno, Rádia Blaník
24: s Petrem Svíbou.
0: Dobré ráno, ve čtvrtek 8. října, dneska jsou hned tři světové dny něčeho. Čeho? To vám zadel řekneme už za chvíli. Teď je 8:30.

0: Miraj a malinový sirup na Blaníku. Miraj Navrátil o této písničce tvrdí, že inspirací k ní byl právě sirup, který dělávala jeho babička a má ho spojený s létem. Tak ne nadarmo to byl právě letošní letní hit.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ale co se dá dělat, teď už je tady podzim, je čtvrtek 8. října, což je hned den, ke kterému se pojí tři světové dny. Tak zaprvé bychom měli dneska otevřít oči, protože slavíme Světový den zraku.
3: Je to tak, založila ho kampaň Sight First organizace Lions Club a tento den má upozornit na zdraví očí, prevenci slepoty, které se dá předejít, a proto se tento den často pořádá nějaké bezplatné vyšetření zraku. U nás to pravděpodobně nenajdete, nicméně můžete si tento den dát jako takovou připomínku, že byste se měli zapsat ke svému očaři na kontrolu, což bych měla taky udělat, takže je to den vyloženě pro mě.
0: Taky. No, když už teda slavíme ten den zraku, tak ruku v ruce s tím jde vlastně i ten další světový den, protože dobrý zrak se hodí, když čtete. A když čtete takového Harryho Pottera, tak víte, že toho budete číst hodně, protože těch knížek je hodně. A dneska je taky Světový den knížek Harryho Pottera.
3: Je to tak, vymyslelo ho přímo nakladatelství Bloomsbury, které Harryho Pottera vydává. Původně se jmenoval Harry Potter Book Night a první se konal už v roce 2015, potom se v roce 2023 tato akce přejmenovala a smysl celé akce je přivést k četbě nové čtenáře.
0: No, aby toho nebylo málo, protože trojka je takové šťastné číslo, tak je dneska ještě Světový den chobotnic.
3: To je takový záhadný svátek, je zamlžený takovým oblakem chobotnicového inkoustu, pokud chcete. A není tedy úplně jasné, proč ho slavíme, nicméně si můžeme připomenout, že chobotnice jsou velice zajímavá zvířata a možná je to proto, že anglické oktober, čili to je měsíc říjen, se podobá slovu oktopus, čili chobotnice.
0: Vidíš, takže to mi nenapadlo, no, okto.
3: A tento den chobotnic navíc otevírá týden mezi 8. a 12. říjnem, který je věnovaný hlavonožcům.
0: Výborně, mimochodem chobotnice mají oproti nám jednu teda zásadní výhodu, nebo několik výhod, mají tři srdce. Mají modrou krev, jak říkala Adele, a zhruba 500 milionů neuronů, přičemž část jejich nervové soustavy mají přímo v chapadlech. A s nimi jsou potom schopni udělat úplně všechno, což známe z hororu.
3: Umí třeba odšroubovat víčko od sklenice.
0: Přesně, což se taky někdy hodí. Mí takový otvírák doma v podobě chobotnice. Tohle je Erik Armen a Hungry Eyes na Blaníku. Dobré ráno.

0: Karel Goda, po každé na Blaníku, no po každé nemůže být teplo a sluníčko.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože po tom teplém začátku týdne se má na víkend ochladit a má zapršet. Maximální teploty se oproti předchozím dnům výrazně propadnou, dokonce až o 10 stupňů. Jak to bude dneska?
2: Dnes si ještě užijte ty teploty vysoko, protože budou podobné jako včera a v předchozích dnech, maximech 24. Na západě a místy i na severu bude chladněji. Tady počítejte s teplotami do 20 stupňů a na horách okolo 15. Co bude tu pocitovou teplotu ale srážet, je fakt, že bude oblačno a že zataženo. Teď po ránu ještě může být místy polujasno, jinde se ale už teď objevuje slabý déšť. Ty se postupně od západu rozšíří na celé území a na východě a jihovýchodě se můžou objevit i bouřky.
0: Tak tohle bude a taky bude tajemný rok a ten bude už v příští hodině a malou nápovědu pro vás budu mít už za chvilku.
3: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
14: Chceš válku? Tak tady máš válku.
13: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
15: Všude kolem jsou žraloci.
13: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
18: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
19: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
20: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
21: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
22: Promění.
21: A v novou sukínku?
22: Promění.
21: A v paraplíčko?
22: Promění.
21: I na obal pro pastelky?
22: I v obal.
21: A v baťůžek?
22: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
23: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
21: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
22: Běž už.
23: Více na cestaodpadu.cz.
24: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
25: Spousta voněvých receptů v novém čísle S peny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
26: Kaufland Card Extra. Obrovské slovo.
0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.

0: Já s Jirou Madrnou a pana Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A po deváté už tahle znělka a tajemný rok, kam se vydáme společně jej objevit a odhalit, pomohou nám písničky a pomohou nám slovní nápovědy. Třeba film, který jste v tajemném roce mohli vidět poprvé.
2: Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: A více si řekneme po deváté.

Všechno nebo nic. Eva Farná na konci dnešního dobrého rána a za chvíli už ten slibovaný tajemný rok. A já to vyčítám. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Z tajemného roku je i tento duet. Před sebou ještě všechno má. A dnešního dobrého rána a za chvíli už ten slibovaný tajemný rok. A já to vyčítám. Budou činasky s písničkou z tajemného roku. Z tajemného roku je i tento duet. Před sebou ještě všechno má. A Lenka Filipová měla tehdy taky novinku.

0: České republice. www.levnekominy.cz.
1: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
2: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio
9: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, zpočátku přechodně polojasno. Postupně odpoledne a večer se ale obloha ještě více zatáhne, dorazí přehánky a déšť, deštníky proto rozhodně sebou. Teploty dneska vyšplhají na 20 až 24 stupňů. O počasí je to všechno, míříme opět na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Blaník za volantem.
9: Na Praze západ mezi Zbuzany a Dobříčí došlo k dopravní nehodě. Očekávejte možné potíže. Na trase mezi Mělníkem a dálnicí D10 u Jizerního v Telná došlo ke srážce osobáku se zvěří. I tady buďte pozorní. Na výjezdu z Tábora na Prahu před Náchodem vyšetřuje policie dopravní nehodu. Čekejte potíže. A další potíže čekejte i na příjezdu do Prahy. Asi půl hodiny budete poskakovat na D5. Kolona se tvoří zhruba od 7. kilometru. A další zdržení naberete, pokud budete pokračovat i na Pražský okruh. Ve směru k D1 čekejte další čtvrt hodinu navíc. Poskakovat budete až k exitu Ořech.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
16: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Vláda před volbami znovu reguluje ceny paliv. Burzy škol pomůžou deváťákům vybrat kam dál. Policie dopadla zloděje z pardubických stavenišť.
19: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Už týden platí regulace cen pohonných hmot. Cenový strop vláda nastavila právě před volbami. Dnes nejvyšší povolená prodejní cena nafty podle nařízení ministerstva financí znovu klesne, a to na téměř 47 korun za litr. U benzínu se cena nemění, litr se prodává maximálně za 46 korun. Deváťáci mají před sebou důležité rozhodnutí. Vybírají kam dál. Jeho Česká hospodářská komora proto během podzimu pořádá burzy škol, kde se seznámí s jednotlivými obory i se studenty. Včera proběhl veletrh v Třeboni a další školy a učiliště se představí v Táboře, Jindřichově Hradci, v Písku a ve Strakonicích. Češi znovu pomáhají uklízet přírodu. Do podzimní části kampaně Ukliďme svět se napříč republikou zapojilo přes 8 000 dobrovolníků. A to je mnohem víc než loni, jak říká koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
20: Letošní podzimní vlna Ukliďme svět překonává výsledky z loňského podzimu. Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1 000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun.
19: A do podzimních úklidů se výrazně letos zapojily také školy. Pardubická policie dopadla tříčlenný gang. Na stavbách v kraji měsíce kradl velké stroje, jako bagry nebo traktory, nebo z nich odčerpával naftu. Podle kriminalistů skupina za sebou nenechávala stopy. Používala vysílačky, noční vidění a rušičky signálu. Hlavní organizátor je ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. A tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
21: Tajemný rok a Petr Slíva
22: na Rádiu Blaník.
23: No a začínáme ten dnešní tajemný rok. Je to opět na vás, na vašich tipech, na vašich vzpomínkách. Volejte nám na 800 109 109, pište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku.

0: Ziggy, Bee Gees a Alone, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to byla i ta první v této hodině, ta od Činasky, stejně jako já, a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marek, který je u Znojma.
0: Tak Marku, je to vaše?
3: No, já bych tipl, že to je rok 2002, podle Petra Habky a Lucie Bílá, Dívám se, dívám.
0: 2002, no tak já si píšu váš tip a moc vám za něj děkuju. Mějte se krásně, Marku, nashledanou.
3: Děkuju.
0: A jdeme na SMSky.
4: Ahoj Peťo a Adelko, podle nápověd si myslím, že je to rok 1997, to mi bylo 13 let a byla jsem v 7. třídě, zdraví nás Iveta z Pivína.
0: Děkujeme, Iveto.
4: Čárku ke stejnému roku přidává Věra z Pardubic, ta píše, bylo mi 21 let a měla jsem ročního syna.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám tip na rok 1995, ten nám poslala Hanka z Jablonce nad Nisou.
0: Děkujeme. No a jdeme teda na tu první slovní nápovědu. Já už jsem vám před devátou pouštěl tuhle ukázku.
2: Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: No, v Tajemném roce má premiéru takový zvláštní film režiséra Petra Zelenky, který se sestává z šesti různých povídek. Jedna se jmenuje Štěstí z kokury, další Taxikář, Civilizační návyky, Poslední slušná generace, Pitomci a Duch amerického pilota. Tady je ještě jedna ukázka.
5: Mě tam mohli dát z fleku.
6: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
5: Náhodou, jednu věc umím, víš?
6: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
5: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
6: No.
5: V takový rychlosti.
0: V Tajemném roce má premiéru film, který získal Českého lva za nejlepší film, za nejlepší scénář, za vedlejší mužský herecký výkon, za nejlepší režii a taky Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. A ten film se jmenuje Knoflíkáři.
7: Oni si instalují mezi hýžďové svaly zubní protézy a v nepozorované chvíli mi uštipávají knoflíčky z čalounění. Na zadních sedadlech taxíku, u starožitného nábytku a tak.
8: Kdo oni?
7: Tverpové.
8: A to přeci to není možné.
0: Pamatujete na Knoflíkáře? Tak teď už si jenom tipnout, ve kterém roce se nacházíme. To nám zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. A tehdy jste taky poprvé mohli slyšet tento duet Petra Habky a Lucky Bílé.
9: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu.

0: Americké sourozenecké trio Hensonovi a Mbapp, velká pecka z tajemného roku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A velkou peckou byl i šestipovídkový film režiséra Petra Zelenky Knoflíkáři, který jste poprvé mohli vidět 20. listopadu tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Slíva. Já si tipnu rok 97 a hlavně podle Vladimíra Dlouhýho. To byl můj oblíbený herec už od toho, když jako kluk hrál už zase skáču před kaluže.
0: Je to tak? Tak moc vám děkuju, takže já píšu ten 97. jste typoval?
2: Ano.
0: Díky moc. Moc.
2: Naschledanou.
0: Vám tež, naschledanou.
2: A pozdravujte Adelku.
0: Ano, vyřídím, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tak, vyřízeno. Adel, pozdravuji tě, pan Bohumil.
3: Děkuji, Bohumile, taky vás zdravím.
0: A pojďme na SMSky.
3: Z přepych nám napsala Marie, opět se ozývám a zdravím všechny na Blaníčku. Dnes typuji rok 1997 a to podle písniček a ukázky z filmu Knoflíkáři. Tenkrát mi bylo 44 let a pracovala jsem v mateřské školce.
0: Děkujeme.
3: Potom přidáme další tip na rok 1997 od Hanky z Českého ráje a napsala typuji to podle mého oblíbeného Petra Hapky.
0: Díky.
3: A máme tady i tip na rok 1998, ten typuje Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata.
0: Díky, to si člověk pamatuje celý život potom, taková dvojčata. I kdyby se narodilo jenom jedno, tak si to člověk pamatuje celý život. No, další písnička je připravená, Kabáti, všechno bude jako dřív. A 800 109 109 603 118 to jsou ta dvě telefonní čísla, na která se nám můžete svěřit se svými tipy a vzpomínkami. Na to první volejte, na to druhé pište.

0: Národ fanoušků skupiny Kabát právě povstal, všechno bude jako dřív, tak to byla další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: A dobrý den. Tady je Fanda, Česká Třebová.
0: Zdravíme Třebovou, povídejte.
3: Já mám dneska tip 97 a chtěl bych mít na vás, pane, dotaz.
0: Ano.
3: Kdy pak se taky vystavíte do Třebovy s nějakým tím koncertem a tohle. Tady je takový hudebníků založených a nikdo skládne toho nehlásí.
0: Píšu si Českou Třebovou a pošlu to dál.
3: No, bude tak hodnej.
0: Krásný den, naslyšenou.
3: Ahoj.
0: A pojďme na SMSky.
4: Krásné ráno, typuji rok 1996, mě bylo 14 let, manželovi byly 3 roky, to nám napsali Minaříčovi.
0: Tak zdravíme Minaříčovi.
4: Potom přidám další tip na rok 1997, podle knoflíkářů typuje Ivana z Vysočiny, napsala to mi bylo 26 a byla jsem na mateřské s druhým synem Tomášem.
0: Zdravíme na Vysočinu.
4: A pak nám tady typuje další pár, Petr s Dášou ze Štětí, ty typují rok 1996.
0: Tak ať je Štětí. No a co vy, jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku. První slovní nápovědou byl film Konoflíkáři, který měl premiéru 20. listopadu, tajemné roku a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Pila Smrčiny hlásí: zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.

0: Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
5: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
5: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
6: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Pozor, pozor! A auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
10: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
9: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když potřebujete brýle, tak...
12: Bob Optik.
11: Když kontaktní čočky... Tak.
12: Bob Optik.
11: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
12: Bob Optik.
11: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
12: Bob Optik.
11: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.

0: I tihle dva v tajemném roce naspívali duet Eros Ramazzotti a Tina Turner.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Kosedela vítá. A dneska už jsme si připomněli i jiné písničky z těch českých. Vybírám třeba duet Petra Habky a Lucky Bílé, Dívám se, dívám. Taky jsme tady měli Činasky a Stejně jako já, nebo Kabáty, Všechno bude jako dřív. A taky jsme si připomněli film, který měl premiéru v tajemném roce a jmenuje se Knoflíkáři. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Síva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Psek. Já si myslím, že to bude rok 1957.
0: 97. Co jste dělala v tom roce?
3: No, byla jsem na mateřce.
0: Díky moc, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: A mezi tím dorazily i další SMSky.
4: Je to tak, typuje třeba Renata z Hradce Králové. Zdravím, Blaníčku, je to rok 1977, to mi byl jeden rok a zdravím každého, kdo poslouchá.
0: 77, to tady ještě nemám, dobře.
4: Podíváme se na náš Facebook, tady taky můžete typovat, typuje třeba Iveta, zkouším rok 1997, to mi bylo 13 let, takže 7. třída.
0: To jsou ty nůžky pěkně rozevřené. 97, 77, no dobře. Tak
4: no a já ti s tím ještě trochu zamíchám, protože tady na Facebooku dominuje rok 1995, typuje ho třeba Lucka, Romana nebo Marie.
0: Tak píšu 95. Proč ne? Uvidíme na konci hodiny, v každém případě je tady další slovní nápověda. Pokud byste v tajemném roce mezi 4. až 8. únorem chtěli jít někam vlakem, tak byste nikam nedojeli, protože tehdy probíhala celorepubliková stávka železničářů.
5: Dne 3.–4. února odborové sdružení železničářů na železnici vyhlásilo stávku. 48-hodinovou stávku s tím, že nedojdeli k domluvě mezi odborovými svazy a generálním ředitelstvím, bude se tato stávka o 24 dní vždy prodlužovat.
0: No, oni se nedomluvili a tak se prodlužovalo. Tak víte, ve kterém roce se nacházíme? Mrkněte, napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: I Paul McCartney představil v tajemném roce novinku. Právě jste ji slyšeli, jmenuje se Young Boy. V dnešním tajemném roce už jsme si připomněli film Knoflíkáři Petra Zelenky, premiéra proběhla 20. listopadu tajemného roku, a taky stávku železničářů, která proběhla mezi 4. až 8. únorem tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Svíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Byl to rok 97.
0: Říká kdo?
1: Pan Miloš.
0: Co jste dělal v tom roce, vzpomenete si?
1: No to, ne, byl jsem v práci.
0: Jste v práci, výborně. Kam jedete teď? Taky do práce?
1: Taky do práce.
0: Taky do práce. Tak šťastnou cestu, mějte se krásně, naslyšenou. Pojďme na SMSky.
2: Přidám Alenu z Liberce. Dobrý den, dnes podle Knoflíkářů typuji rok 1997.
0: Tak Ferpové napověděli, děkujeme.
2: Potom přidám další posluchačku ze Svitav, ta typuje rok 1997 podle stávky železničářů.
0: Tak u 97 zatím nejvíce čárek.
2: A potom přidáme tip na rok 2006, ten typuje Péťa ze Šumperka a napsala, to se mi narodila dcera, takže jsem sem na Knoflíkáři koukala v porodnici.
0: Díky, takže je to 77. až 2006. No dobře, tak ještě jedna nápověda. Připomínáme si v tomto týdnu nebo v těchto dnech nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tak v tajemném roce 4. ledna se Václav Havel oženil.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav Havel spolu s nastávající manželkou vydal svým stříbrným Mercedesem ze své soukromé rezidence v pražské Dělostřelecké ulici 11:55.
0: Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě Veškrnovou.
4: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Veškrnovou?
5: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
4: Jak dlouho se znají?
5: Znají se asi 5-6 let.
0: A to byla poslední nápověda.
6: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
9: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
14: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
15: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
16: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
18: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je Chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dech.cz.
20: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
21: Pak přijeďte do AutoESA.
20: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
21: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
20: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
21: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
22: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznámám.
23: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
24: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: chci si tě vzít.
1: Pod starou horou, tak se jmenuje písnička Honzy Nedvěda z Tajemného roku.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: A zároveň to byla ta poslední, podle které jste mohli hádat.
4: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vlasta.
4: Povídejte, jaký máte tip?
5: 97. rok.
4: A proč si to myslíte?
5: Protože já myslím, že to určitě bude.
4: No dobře, co jste dělala v tom roce?
5: Jo, v tom roce pracovala.
4: Pracovala. A tak mi ještě řekněte, odkud voláte.
5: Volám z Kateřiny.
4: Mějte se pěkně, naschledanou.
5: Naschle.
1: Poslední SMSky.
6: Napsala nám třeba Šárka z Jihlavy. Ahoj Blaníčku, byl to rok 1997 a zrovna jsem chodila na střední školu.
1: Děkujeme, Šárko.
6: Potom přidám další čárku ke stejnému roku. Zdravím všechny v rádiu ze zatažené Jihlavy. Je to rok 97, začátkem tohoto roku nám nečekaně a hodně brzy odešel náš tatínek, ale narodila se nám Pája.
1: Pája, no, Pája. Děkujeme.
6: Potom přidám tip na rok 1996, ten nám poslala Milena z Prahy a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
1: Také děkujeme i za tuhle vzpomínku a za tenhle tip. No těch tipů dneska bylo a byly dost rozdílné, takže to máme opravdu od roku 1977 až do roku 2006, potom tady máme tipy jako rok 1997, 1998, 1995, 2002. No jeden z nich je správně, tak ještě k těm nápovědám, knoflíkáři mají premiéru, Stávka železničářů proběhla, Václav Havel se oženil s Dagmar tehdy ještě ve Škrnovou. A pokud jste typovali rok
2: 1997,
1: tak jste typovali správně.
2: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Ode mě a od Adel je to pro dnešek vše. Těšíme se už na zítřek, bude pátek, čeká nás šťastná hodinka, bude se odměňovat. No a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. A ještě jedna pecka z roku 1997. Lighthouse Family a High.

0: Lighthouse Family na vlnách Rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívají Xindl X a Olga Lounová.
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím, ale nejde o...
0: Petr Novák zaspívá. Lighthouse Family na vlnách Rádia Blaník v samotném závěru tajemného roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívají Xindl X a Olga Lounová.
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím, ale nejde o...
0: Petr Novák zaspívá.

0: www.červenékontejnery.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká oblačno až zataženo. Zpočátku může být sem tam obloha i polojasná. Odpoledne pak postupně dorazí přeháníky a déšť. Teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů a dorazit může místy i nárazový vítr. O počasí je to všechno. Míříme opět na cesty.
1: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořák vysekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz Blaník za volantem.
2: Začneme na příjezdu do Prahy. Slovo má Martina z dopravního centra ŘSD.
3: Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 7. kilometru na 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Silný provoz evidujeme na Pražském okruhu také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
2: A komplikace pak čekejte na výjezdu z Kladna směrem na Pletený Újezd. Na místní silnici bouralo 5 osobních aut. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu další zprávy s Hankou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vyschlá husinecká přehrada zalarmovala Babiše. Na hladký průběh voleb dohlídne policie. K pobytu ve Špindlu se před volbami přihlásili desítky lidí. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Husinecká přehrada na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu. Zásobní prostor vyschl. Také na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Premiér Andrej Babiš proto na pondělí svolal jednání Národní koalice pro boj se suchem.
6: Volby 2026.
5: Volby jsou tady a policie po celé republice mobilizuje své bezpečnostní jednotky. Ty budou dohlížet na hladký průběh celého víkendu. Konkrétně do brněnských ulic zítra vydá už na 130 strážníků. A na co se budou soustředit, řekne mluvčí tamních policistů Jakub Gánem.
7: Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní, i tak ale pravidelně pomáhají k hladkému průběhu voleb, ať už po stránce dopravy nebo bezpečnosti. Pohybují se v dosahu volebních objektů a všímají si například dodržování pravidel stanovených zákonem o volbách. Strážníci obvykle mírní jenom drobné bezpečnostní komplikace, asistují vyčerpaným nebo bloudícím voličům.
5: A pokud je to nutné, usměrňují také dopravu. Radnice ve Špindlerově Mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb a snaží se proti tomu bránit. Zvažuje i trestní oznámení. Evropská komise představila novinku. Evropu chce ochránit před nedemokratickými vůdci. Jde o to, že nové členské státy budou mít 15-letou zkušební dobu, během které nová země může přijít o evropské peníze nebo i svá rozhodovací práva. Unie tak reaguje na poslední zkušenost s Maďarskem. A tím zprávy končí. Pepo, je to tvoje.
8: Děkuju, Mozenko.
1: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
8: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, takže hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira, která nám řekne, proč se říká, co se říká. No a v této hodině si zahrajeme víc nebo míň, taky jak jste zvyklí, a bude to zase o kafíčko, konkrétně o poukaz na 3000 do kávuj.cz. Heslo vám řeknu zhruba tak za 20 minutek, tak laďte Blaník, vydržte a teď si dáme Xindla X, Olgu Lounovou a jich Lásku v housce.

0: Cela vík na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
3: A je tady naše Samča, co pak nám asi dneska vysvětlí. Samči, my posloucháme.
4: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek, ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je vlastně to pré? Dnes to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá. Podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu se k nám pré dostalo jak jinak než přes němčinu. Německé das Prehaben znamenalo mít přednost, být ve výhodě nebo mít něco napřed. Výraz souvisí i s latinským pré, tedy před. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo o kočce a myších je mnohem starší. Už staří Češi říkali, kde něje kočky, myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, tam vládnou myši. Slůvko pré se pravděpodobně do rčení dostalo až někdy kolem 18. století.
0: Já říkám, kde není kočka, tam je smutno.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
3: Samčo, moc děkujeme, a tohle je Čechomora Lenka Dusilová. Jak jsem říkal, tahle písnička má čtvrtstoletí. A vlastně celá ta deska. A je skvělá. Tak zpívejte, pánové, zpívejte. A Lenko taky.

0: Eláni s Fujarou na Blaníku. Pojďme si zahrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň. Opět už po čtvrté tento týden, přátelé, pro vás mám voucher na 3000 do kávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, která dělá skvělou kávu, a právě kávu si můžete na tom e-shopu kávuj.cz koupit. No, v tomhle případě ne koupit, ale jenom objednat, protože to zaplatíme my, že jo, respektive vy z toho voucheru. Jak ho získat, přátelé? Přihlašte se na číslo 603 118 118, napište SMSku, do které napište, kdo jste, své jméno, potom odkud jste, to znamená název města nebo obce, kde žijete, a následně je nutné napsat heslo. Tak jaké pak dneska dáme heslo? Pátek ještě není, že jo, kafíčko už bylo. No víte co, tak dáme, už byl cukříček, kávička, tak tentokrát dáme smetánku, jo? Takže heslo je smetánka, přátelé. Pište, já dvěma z vás zavolám, mějte u sebe telefon a prosím, zvedejte ho, ať si můžete zahrát. Za chvilku Václav Neckář, taky Kateřina Marie Tichá i Bangles a Manic Monday na vlnách Blaníku.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: I když ještě nesněží, tak už je nejlepší čas naplánovat zimní dovolenou. Dnes mám ve studiu odbornici na region Flachau ze Salzburska, paní Michaelu Dellerna. Michaelo, kdybyste měla Flachau představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
4: Na Flachau mám nejradši široké a přehledné svahy, na kterých se dobře cítí jak začátečníci, tak i zkušení lyžaři. Když chcete poznávat, můžete celý den projíždět propojené areály a lyžovat pořád někde jinde. Když hledáte něco sportovnějšího, vyražte do Tauchnze nebo do Absolut parku ve Flachau-Winklu. A vůbec nemusíte zůstat jen u lyžování. Můžete třeba vyrazit na sáňky, na běžky, na ski Alpy, anebo na zimní procházku. A potom se můžete sejít s kamarády na horské chatě, kde si můžete dát něco dobrého, tradičního, a pokračovat třeba na apresky s živou hudbou. Já objevuju Flachau teď jako maminka čtyřletého syna, který se tam naučil lyžovat. Do dneška si pamatuju, jak jsme společně na konci sezóny poprvé sjeli jednoduchou sjezdovku vedoucí lesem. Pro někoho je to možná obyčejný moment, ale pro mě to moment, zážitek, na který se nezapomíná.
3: Tolik Michaela Dellerna. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Flachau si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz. Komín!

0: ten pravej tah.
1: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčán. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Bangles a Manic Monday na vlnách Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A my si jdeme hrát, přátelé. Mám pro vás opět poukaz na 3000 na web kávuj.cz, což je takový e-shop. Coffee Limit, to je česká pražírna z Posázaví a právě ta tam dodáváte dokonce snad její e-shop. Přátelé, prostě jde o kafe z Posázaví od Coffee Limitu. My už víme od včerejška, že Coffee Limit má dohromady 11 písmen. Teď je otázka, jaká bude dnešní otázka. Hezky to vyšlo. Na telefonu jsou dvě šťastné dámy, jedna bude trošku šťastnější a ta druhá, ta bude trošku smutnější, ale to se prostě nedá nic dělat, takový je sport. Dana je na telefonu, dobrý den, Dano.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Dneska se mám dobře, hodně jste mě překvapil, tak to je pěkné.
0: Jo? Vy jste dokonce psala, že budou mít vaši rodiče snad narozeniny, nebo co, že jo?
3: Ano, ano, no. Ano, v říjnu, tak to by bylo krásné. No,
0: a mají rádi kafe, jo?
3: Mají.
0: Jo, takže by to byl pro ně jako dárek, myslíte?
3: Ano, ano.
0: Dobře, dobře. No uvidíme, jestli se dočkáte, protože na telefonu je vaše soupeřka Michaela. Dobrý den, Michaelo.
4: Dobrý den.
0: Tak co věříte si, Míšo?
4: No, tak nechávám to osudu.
0: No, on člověk nikdy neví, jestli je lepší být první nebo druhý, to víte. No, tak jdeme na to. Tak, Dano, prosím vás, poslouchejte pozorně, jo?
4: Ano.
0: Jo. Kolik je potřeba nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu? Kolik zrnek? Teď. No, rychle.
4: Prosím, já jsem špatně slyšela.
0: Dano, kolik je potřeba nazbírat zrnek kávy v bonusovém programu na kávuj.cz pro stříbrnou hladinu? Rychle.
4: Tak řekněme třeba...
0: No...
4: Třeba 50.
0: 50 zrnek. Dobře, a teď odpovídá Michaela, víc nebo míň?
4: Já říkám míň.
0: Říkáte míň, jo? To jo, to jste měla docela velkou šanci, Míšo, a neproměnila jste ji. Dano, vítězíte.
4: Děkuji.
0: A to přesto, že se Dana netrefila dokonce tisíckrát.
4: Je.
0: Protože těch zrnek má být 50 tisíc.
4: A ne, jo.
0: Ne, co?
4: Já jsem to tak odhadla, no.
0: To jste odhadla hezky. Kdybyste řekla teďka, já jsem myslela 1000, tak to by bylo úplně přesný. No, ale stejně by s tím Míša nic neudělala, protože byste to řekla přesně, ale takhle to bylo regulérní. Míň než 50 prostě není 50 tisíc, že? Míšo, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Je, tak super.
0: Tak jo.
4: Děkuju,
0: tak
4: no.
0: Nemáte za co. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Díky, nashledanou.
0: No
4: taky děkuji a nashledanou.
0: Tak, to je fair play. Dano, vám gratuluju a všechno nejlepší rodičům. Doufám, že neposlouchali, že nevědí, co dostanou.
4: Já nevím, jestli neposlouchali. To uvidím večer.
0: Uvidíte.
4: Moc děkuju. Ale nemám budou mít určitě radost.
0: Já si myslím.
4: Daníček taky rádi poslouchají, tak o to bude větší radost.
0: Tak,
4: moc děkuju.
0: To je hezký. Nemáte za co. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Naschledanou.
0: Tak takové to dneska bylo, přátelé. Děkujeme Coffee Limitu za to, že nám poskytla právě tyto vouchery na 3000. Další mám v záloze na zítřek. Zítra budeme hrát naposledy, protože zítra už je den velkého juchu a v pátek to vždycky končí, však to znáte, je to týdenní taková hra. Tak vám moc děkuju za účast a uvidíme, kdo napíše a s kým se uslyšíme zítra.
1: Víc nebo míň. 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
0: Tak a dál si budeme hrát za chvilku Karel Gott, když muž se ženou snídá. Třeba právě to kafe.
1: Nejen dobrý holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
18: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
19: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
22: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
23: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byle, to dobré začíná u nás.

0: Michal David, to je vlastně písnička o nás, my taky hrajeme non-stop. A hlavně hezky česky. Budeme v tom pokračovat, dáme si olympiky. Dáme víc, zaspívá Eva Farná a Miraj. Musím se a s nadechnutím nám pomůže taky kapela, která je teď na turné a co jsem dneska koukal na videa, tak na skvělém turné. Kabáti! A jestli vám to nestačí, tak přidáme další písničky, a to hlavně české, na Blaníku v následující hodině. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11. Radio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na dva výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižen v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Pěkný čtvrtek přeje Eliška Vod.
3: Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Dneska čekáme oblačno až

0: za volantem.
1: Na výjezdu z Kladna směrem na Pletený Újezd na místní silnici bouralo 5 osobních aut. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově, dávejte tam velký pozor. Jak to vypadá na pražském okruhu Ví Petra z dopravního centra ŘSD?
2: Se zdržením počítejte na pražském okruhu ve směru z D1 narození. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta okolo 20 minut.
1: A před Prahou budete poskakovat taky na D5.
2: 5 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až do Prahy.
1: Tolik dopravní servis a teď jsou tu zprávy s Hankou.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ministryni Schillerovou naštvaly drahé hypotéky. Nezaměstnanost se drží na 5%. Kamion uvízlý pod mostem v Praze vyprošťuje tank.
6: Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Hypotéky skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%, a to je nejvíc od dubna. Podle analytiků se zlevnění v nejbližších měsících nedá ani očekávat. Pomoc mladým s bydlením má návrh ministryně financí na vyšší daňový odpočet na hypotéku až o 50 tisíc korun. Nezaměstnanost zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. V praxi to znamená, že na jedno volné místo připadají v průměru 4 uchazeči. Nejvíc lidí bez práce je dlouhodobě na Karvinsku a Mostecku. Naopak nejlepší uplatnění nabízí Praha. A zajímavostí je, že víc nezaměstnaných je žen než mužů. Provoz v pražské Krči dál komplikuje kamion s návěsem uvízlý pod viaduktem. Hasiči ho vyprošťují pomocí speciálního tanku. Na místo teď ale povolali i další těžkou techniku. Proč, to vysvětlí mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
7: Protože ani pomocí toho vyprošťovacího tanku se nám zatím to vozidlo nepodařilo vyprostit. Teď se zvažuje další postup. Samozřejmě pořád koukáme na to, aby nedošlo k nějakým větším škodám, ať už na té vrtné soupravě, nebo na tom podvalu, nebo případně na tom mostě.
6: Vyprošťovací akce probíhá ve Vídeňské ulici v Praze. Od rána se tu tvoří dlouhé kolony, autobusy jezdí odklonem a nabírají zpoždění i půl hodiny. Ministr zemědělství Martin Šebestián slavnostně zahájil mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Hlavní expozice podzimní etapy nese titul Dary naší země. Čtyřdenní akce nabízí přehlídku tuzemské úrody, floristickou show i praktické rady pro pěstitele. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Na Blaníku pokračuje Pepa Černý.
8: Je to tak. Děkujeme, Hanko.
0: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
8: Krásné dopoledne, přátelé. Za půl minutku už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který nám představí další zlaté české ručičky, které objevil. A taky bude v této hodině řeč o skupině, kterou zbožňuji a která se jmenuje Queen. Teď je tady kapela, která hraje ještě díl než Queeni. Olympic, dej mi víc své lásky. Právě teď na Blaníku. Hezké dopoledne.

0: Middle of the Road na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky. A s kým jiným? No s Petrem Slívou.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Jirkou Karlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o kůži. Já mám rád vůni kůže. A vy pravděpodobně asi taky, protože se tomu věnujete. Na severu Čech, v Novém Boru, se vyrábí většinou sklo, ale vy jste se pustil do kůže. Co vás k tomu přimělo?
4: No, já jsem původem malý sklad, takže ke sklu mám taky blízko.
3: Aha.
4: A mám rád takové kvalitní věci. A já jsem tenkdy potřeboval prostě nějakou peněženku, trošku přizpůsobenou obrazu svému. A vlastně bylo těžké najít někoho, kdo by to vyrobil. A když, tak vlastně mě zarazila cena, co za to lidi chtějí. Mm. Tak teď už to chápu. Jo, takže to byl takový postupný vývoj. No. První výrobek jsem si vyrábil pro sebe, chytlo mě to, začal jsem zjišťovat vlastně, jak se s kůží pracuje, jaký nářadí potřebuju a postupně se to nějak rozvíjelo.
3: Co byl ten první výrobek?
4: Pouzdro na telefon a pak peněženka.
3: A povedlo se?
4: No.
3: Z dnešního pohledu, když se na to podíváte.
4: Fungovalo to.
3: Fungovalo to, takhle. Ale z dnešního pohledu nebo s tím, co už umíte dneska, asi byste to třeba udělal trošku jinak.
4: Tak. Mám to vystavené ještě ve vitrínce jako takovou památeční věc.
3: A co všechno teda v té vaší dílně vzniká?
4: Prakticky všechno. Já jsem začínal vlastně v roce 2017, jsem se učil, 2018 jsem poprvé říznul do kůže a původní představa byla dělat takové jako luxusní věci, kabelky, brašny, takové ty kancelářské potřeby, ale to nějak mě to pak dovedlo trošku ty výrobky zjednodušit, hlavně z důvody ceny, protože se mi nepodařilo najít jako klienty tak, aby mě to živilo.
3: A o co je největší zájem z těch výrobků?
4: O kurzy.
3: Jo, o kurzy.
4: To je asi v tuhle dobu jako největší zájem. No.
3: Jak to funguje v tom zážitkovém kurzu? Co mě tam čeká?
4: 10 ráno, sraz v rodinném domku, takže to není žádná jako fabrička, protože pracuju sám a malinkatou dílnu zatím. Mm-hmm. Zatím stačí teda. Záleží, co preferujete, proseko nebo pivo, na uplnění ruky a jazyka. Mm-hmm. Jak je úvod, něco malinkato, pár slov o mě. Něco o těch kůžích, že vlastně v dnešní době to není o tom, že když řekneme kůže, tak to automaticky musí být kvalitní, protože je kůže a kůže prostě. Je tam taky ohromný rozdíl v těch typech a druzích postupů výroby. A no a pak se pustíme do práce.
3: Co takže si u vás můžu vyrobit?
4: Kabelku pro dámy, to je pánský messenger, je to podobné jako design, a takže to je to pro pány, anebo opasek, tak ten často je takový, že ženy si upřes udělají opasek i muži.
3: No,
4: takže tři vlastně tyhle ty výrobky nějakého designu. Někdy se stává, že pokud si jako řekne člověk, že by si chtěl třeba jako změnit velikost toho, že by psal větší tu kabelku nebo menší, tak to lze vždycky jako domluvit předem, na to připravím šablonu a pak se dá udělat v podstatě jako v tom samém designu, ale v podstatě jakákoliv velikost té kabelky brašny.
3: No a kdyby se chtěl někdo přihlásit na workshop, anebo naopak si od vás chtěl něco rovnou koupit, protože ví, že má třeba obě ruce levé, tak jak to má udělat?
4: Tak stačí skočit na internet, zadat www.dobak.cz a v podstatě tam jde najít všechno, takže mám tam jako poměrně jako širokou nabídku výrobku, až bych ji chtěl rozšířit, ale funguje jako i zakázkově, takže pokud se mi někdo ozve, že by potřeboval právě něco jako na míru udělat, tak jak mám jakoby tyhle ty práce rád jako na zakázku, protože ty mě jako často posouvají někam dál v tom řemesle.
3: Je mi to jasný.
4: Já jsem vlastně původem začínal, že jsem udělal taky design té kabelky skládaný a pak jsem ji udělal, že jde zakoupit i jako v rozloženém stavu, tak takový jako domácí rychlokurs.
3: Docela dobrý jako nápad na Vánoce.
4: Jo.
3: Tak, a ty tak. se blíží, to se bude hodit.
4: Tak, hlavně ty kurzy jako na Vánoce jsou asi nejžádanější. Prostě, no.
3: Jirko, moc vám děkuju za účast ve zlatých českých ručičkách. Ať se vám teda daří. Naslyšenou.
4: Jo, díky moc a zdravím posluchače.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Taky Péťa zase objevil. Přátelé, co takhle dát si slzu? A fotky dáme? Tak jdeme na ně.

0: No mercy, where do you go na vlnách Rádia Blaník? No mercy to znamená česky bez smilování nebo bez slitování. A právě takhle vzal včera fanklub Marka Ztraceného, tedy Ztracená rodina, útokem ty vstupenky, které nám tady byl včera Marek oznámit, že začíná v 6 večer prodávat na ty své koncerty. 7 koncertů v Železné Rudě ve své domovině. No a v 6 večer včera začal prodej. 7000 lístků začal právě pro tu Ztracenou rodinu, tedy pro fanklub Marka Ztraceného, a v 7 večer potom měl jít do prodeje normálně úplně všem. No ale nešel, protože Ztracená rodina prostě skoupila během té hodinky, takže je vyprodáno a já úplně slyším Marka, co by na to řekl. To se mi líbí a každou... Odeď by ne, to by se líbilo každému, vyprodat takhle 7 koncertů za pouhou hodinu, možná dokonce necelou. Marku, tak já tě zdravím a vy všichni, kdo jste měli to štěstí, že jste si mohli pořídit lístky, tak si to užijte, protože to bude paráda, bude to komorní přece jenom, navíc v krásné přírodě, všechno je vyřízené ze Šumavou, takže tam nebude nikdo rušit přírodu a tak dále. No, držíme prostě palce Markovi. A za chvilku Kabáti, Eva Farná, Miraj a taky Kvíni na Blaníku.
1: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: o个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: We are the champions a Queeni. Tohle písničkou už vždycky zakončovali každý svůj koncert. A teď po 50 letech je se životem na turné definitivně konec. Brian May oznámil, že už prostě koncertovat v rámci turné nechce. A já se mu vlastně nedivím. No, spousta lidí se divila, že to vlastně táhli dál i po Freddyho Skonu, ale kluci prostě, promiňte, že říkám familiérně kluci, ale pro mě jsou to pořád kluci. Já je nejvíc vidím na těch videích ze 70. a 80. let a tam měl ještě Brian May tu černou kštici a to je prostě velikán. No ale pánové jezdili i po smrti Freddyho. V poslední době jste je mohli vidět třeba s Adamem Lambertem, to znělo zhruba takhle. Se teda víc líbila ta doba, kdy jezdili s Paulem Rogersem, jo. Jsem dokonce viděl naživo, tehdy ještě v Saska aréně, myslím si, že to byl rok 2004, to znamená, že to je 22 let a když vylez Brian May, tak jsem plakal jako malý kluk. Bohužel jsem nezažil tohle, no. Freddy byl jenom jeden. Přátelé, Queeni sice končí definitivně s životem na turné, ale že někde zahrají naživo, to se úplně nevylučuje, protože jednorázové koncerty, tomu se pánové nebrání. Já myslím, že k nějakému určitě ještě dojde a kdo ví, kdo si s nimi zaspívá, jaká legenda to bude tentokrát. A pak potom je samozřejmě ve hře taková ta verze, co dělala ABBA, že jo, takové to holografické koncertování a to teda musím říct, na to bych se jel podívat. No, budeme si dál hrát na Blaníku, za chvilku Meky Žbirka a jestli pak víte, s kým strávíme nadcházející víkend.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my na Blaníku

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Viděl jsi to?
18: A co, jako?
17: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
18: No má bejt.
17: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
18: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
17: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
18: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
19: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
20: Ne? Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
21: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Oskarovka Shallow na vlnách Rádia Blaník. A minimálně na hodinu poslední anglicky zpívaná písnička tady na Blaníku, protože před námi je česká hodinka a v ní Jirka Korn. Přesně tak, žal se odkládá, teď život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa.
0: A když si ještě pustíte k tomu třeba vzdálenku, tak to je, jak říká Ivalecká, den jak korálek. Přátelé, začíná česká hodinka, do té doby počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude poledne.
2: Radio Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
9: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne bude polojasno, postupně oblačno, přechodně zataženo a k večeru slabý déšť. Teploty vyšplhají ke 23 stupňům. Zítra ráno dopoledne ještě jasno polojasno, odpoledne oblačno, večer přehánky a naměříme 12 až 15.
10: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
9: Zdržíte se na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta do 20 minut. A kolona se tvoří na D1 z Prahy na Brno od 18. po 25. kilometr, kde budete popojíždět z důvodu prací na mostě Šmejkalka.
9: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásné odpoledne.
11: Celkové zdržení pro osobní auta do 20 minut. A kolona se tvoří na D1 z Prahy na Brno od 18. po 25. kilometr, kde budete popojíždět z důvodu prací na mostě Šmejkalka.
9: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásné odpoledne.
7: Šťastnou cestu domů přejí

0: dlaní. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V každém kraji by měla vzniknout krizová centra pro duševní potíže. Lidé by tam mohli přijít bez doporučení lékaře. Do konce roku 2028 by měla být v 5 z nich. Dnes to uvedla psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Vznik center je také součástí Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030. Houbařská sezóna je v plném proudu. Ne vše, co v něm ale v lese najdeme, si můžeme automaticky odnést. Zatímco hub a dalších lesních plodů se to netýká, u dřeva nebo třeba větví už platí jiná pravidla. A víc s ním říká mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Z lesa si můžeme odnést suché větve ležící na zemi, takzvané klestí. To ale nesmí mít na silnějším konci průměr větší než 7 cm. Stromky, větší kusy dřeva ani jmelí už mezi věci, které si návštěvník může odnést, nepatří.
0: Z lesa se nesmí odnášet ani mech nebo třeba lesní hrabanka. U hupa lesních plodů pak množstevní limit nastavený není. Na pražském letišti Točná přistál v utajení před veřejností historický Spitfire z druhé světové války. Letoun patřil k 312. československé peruti britského královského letectva. Jeho slavnostní představení se na letišti odehraje 19. října. Evropská unie zvažuje nové sankce proti Rusku za hybridní útoky. Vyplývá to z návrhů závěrů Evropské rady. Velvyslanci členských států budou o závěrech diskutovat opět v neděli a text se ještě může výrazně změnit. Lídři členských států v textu varují, že ruské kroky nezůstanou bez odezvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď pokračuje Pepa Černý.
2: Ano, děkujeme, Uni.
3: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
2: Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku už je to tady, bude 12. Pokud už máte něco k jídlu, tak vám přeju dobrou chuť. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, protože začíná česká hodinka. A za malou chvilku tady vyspovídám a přivítám vzácného hosta, který přiletěl až z Ameriky. Tak si na to počkejte. Do té doby si budeme hrát. Teď je tady Michal Penk. O bláznech.

0: Petr Novák, já budu chodit po špičkách. To je text muže, který se jmenuje Ivo Plicka, přátelé. A já jsem avizoval, že tady máme vzácné hosty a jeden z nich dokonce přiletěl až z Ameriky. Jednak je tady Pepa Devátý, ahoj Pepo.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: A pak je tady skutečná legenda a my jsme strašně rádi, že jenom vlastně pár týdnů po svých 80. narozeninách za námi dorazil pan Ivo Plicka. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem velice rád, že jste mě pozvali.
0: No ježišmarja, když víme, že jste v Čechách, tak musíme. Pane Plicko, vy žijete ve Spojených státech. Vy jste vlastně odešel v roce 69, že jo?
2: Já bych to hned upravil.
0: No povídejte.
2: Já jsem, jako jsem odešel, jsem se odsiloval až 72. v podstatě. Ale já už jsem mezi tím jako měl tu výhodu, že jsem byl ženatý s cizinkou, tak jsem mohl jezdit přes hranice, což se tenkrát nesmělo. A já nežiju ve Spojených státech, já se tam zdržuji, já bydlím pořád tady.
0: Fakt,
2: já
0: jo.
2: Mám celý život tady, platím daně,
0: ano.
2: Platím zdravotní pojištění, starobní jsem si platil, beru tady důchod, takže já v podstatě žiju tady, i když se tady moc nezdržuji.
0: No, takže takhle to je. A kolik měsíců tady strávíte z roku? Aspoň měsíc, dva?
2: Teď míň a míň, protože nemůžu být dlouho sám ze zdravotních důvodů. Čili potřebuju, aby tady někdo byl se mnou. Mý manželce to bylo zakázané, takže moje dcera studuje, takže teď jsem tady asi tak 5 neděl, tady budu maximálně na lékařské prohlídky a za týden už zase letím domů.
0: A vy tam máte teplíčko, že jo, v Americe?
2: Ono jak kdy.
0: Jo?
2: Například letošní rok to počasí neblbne jenom tady. To blbne všude na světě, to jsem nikdy neviděl. Když jsme v zimě měli na Floridě sníh.
0: Fakt, jo.
2: Jsem to nikdy neviděl. Nám zmrzly všechny keře, rostlinky mojí ženě to tam pochcípalo a jako opravdu byl mráz.
0: Musíme vysvětlit, proč jste přišli spolu s Pepou Devátým, protože Pepa už se nějaký ten rok stará o odkaz Petra Nováka. A vy jste byl jeho souputníkem, byl jste jeho textařem, napsal jste hromadu textů. My máme strašně rádi, známe je nazpaměť tady na Blaníku. Který vy osobně máte nejradši?
2: Víš, osobně to se nedá říct.
0: To se dá říct, musíte říct, který se vám nejvíc poved.
2: Který se mě nejvíc poved. Nejvíce mě povedla asi Klaunova zpověď.
0: Ta je
2: to je totiž, to nebyl text na písničku, to bylo upravený z básně. To bylo jako báseň, to bylo něco úplně jiného. Takové věci se tenkrát nepsaly, ani nebyly žádaný. Ale říkám, to ani nepovažuji tak moc za písničku, to považuji za takový vyznání. A z písniček, povídej, to se lidem tak hodně vžilo.
0: To jo. Ale Klaunova zpověď tu klidně považujte za písničku, to já mám od Petra nejradši úplně. Pepo, prosím tě, jak jdou ty vzpomínkové koncerty na Petra Nováka?
1: No tak to děkuju. Vzpomínkové koncerty vlastně vznikly úplně tak jako náhodou, že jsme vlastně s Rádiem Blaník v loni udělali koncert na zastávce v Radimi, a který byl prostě vyprodaný, vzniklo to takhle. A začali volat pořadatelé, jak se s toho udělalo to turné, což mě nás překvapilo. Ty koncerty pokračují výborně a musím říct, že všude bylo vyprodáno a teď nás čeká krásný koncert už příští týden ve středu 14. října aktuálně České Budějovice.
0: Ano, Metropol.
1: Ano, krásný sál, velký, legendární.
0: Přátelé, já doufám, že ještě jsou lístky, jo. Teda takhle, Pepo, tobě přeju, aby nebyly lístky, ano. Ale vám posluchačům přeju, aby byly, protože to je vždycky paráda. Navíc, pane Plicko, on tam vždycky zpívá i Viktor Sodoma, to je krásný shledání, ne?
2: Já nevím, jestli on bude taky Karel Kahovec nebo Petr Bendek, kdo tam všechno má, ale to ví tady Pepik víc.
1: No tak ty lísky, takže určitě je tam posledních 100 lísků, jede to, furt se to prodává, vím, že to jede ještě na to týden, takže ale po tomhle rozhovoru si myslím, že to bude vyprodaný. Jako. A my to chceme, aby to bylo vyprodaný jako všude, protože tam budeme točit právě videoklip k písnice, kterou jsme připravili tady s Ivo Plickou. Takže koncerty jedou dobře. A Ivo Plicka právě možná tam přijede taky, jo. To je takový překvapení, třešnička na dortu, ale je to turné, které jedem legenda a tam samozřejmě vystupuje jako Karel Kahovec, Petr Bende, Viktor Sodoma, Michal Pavlík z Čechomorů a taky nesmím zapomenout na písničkáře Slávka Janouška, který tam bude taky s náma a další.
0: Ta písnička, o které mluvíte, to je Má cesta za sluncem?
1: Ano, to je krásné.
0: Je to krásná věc a ona měla takovej jako v jednu chvíli temný osud, že jo, pane Plicko?
2: To byla věc, která se napsala úplně na počátku, tak někdy v 65. 66. roce. Společně s Budu chodit po špičkách a dětský oči ještě to byly. A přinesli jsme ji taky do rozhlasu Jirkovi Černýmu, který se na to podíval a okamžitě ji takhle vyřadil. Říkal, tohle hrát nemůžeme. A mě to tenkrát jako v té mladiské hlouposti nedošlo. protože jsem chtěl jít prostě někam volně, za svobodou se pohybovat. A to se nesmělo, to dnešní generace nepochopí. To je těžký někomu vysvětlit, jaký to je rozdíl, když nesmíte nikam jet a strašně byste chtěli. Tak napíšete písničku a ta se pak nesměla nahrát dalších 20 let. Pořád ne se to měnilo, furt se to nesmělo nahrávat, my jsme zkoušeli několikrát, až teda teď, já nevím, po 60 letech, nebo po kolika se toho Pepa ujal a upravili jsme ji jako a udělali konečně tak, i když říkám, je to stará, stará věc, ale ono to, já myslím, že ten námět platí přesto i dneska.
0: Já teď možná vidím ty mladí lidi, kteří poslouchají rádio a říkají si, nemohli jet, tak si měli vzít volno v práci, ne? Ale takhle to úplně nebylo, přátelé. Každopádně musím ještě dodat teda, že nám chybí pan Jiří Černý, to byl velikán a jeho ohromná škoda.
2: Souhlasím.
0: Pane Plicko, co vy děláte v té Americe takhle, když tam jste?
2: Tak já jsem důchodce teďko.
0: No to je jasný, ale...
2: A v podstatě moje taková hlavní činnost je zaštítit rodinu takovýma těma běžnýma záležitostma, to znamená administrativu, umýt nádobí. Ne, prostě všechny věci chodím ze psem, ale píšu si, jo. Dělám, já jsem začal dělat s muzikantama z Čech, i když na dálku, nebo když přijedu, i s úplně mladýma muzikantama z konzervatoře, dělám na několika projektech s tím a pokud to vyjde a pokud na to budu mít ještě dost času, tak doufám, že to nějak dopadne.
0: Já taky doufám. A my si teď dáme tu písničku, kterou jste nám přinesli. Má cesta za sluncem. Pepo, chceš ještě něco
1: já
0: říct?
1: Já chci říct, oni to nevědějí, posluchači, ale ten Ivo Plicka, jo. On lejtý do ty Ameriky a on tam má manželku, on si vzal manželku a je o 27 let mladší, takže za ní musí jet, protože pak už jsem jenom já mám o 37 let mladší ty přítoky a pak už jenom Mick Jagger, ten má o 44 let. Tak, takhle my to máme. Je to rocker.
0: Jasně, pánové, moc děkuju, že jste tady se mnou teď byli. Pane Plicko, mějte se krásně, hlavně pevné zdraví a užijte si ty Budějovice. Mrk, mrk, jestli tam budete teda.
2: Ano, to je ještě otázka. Doufáme, že všechno dobře dopadne.
0: Doufám.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. Pepo, ahoj.
1: Já děkuju. Pepa Černý, ty máš energie. Tak no jo, hezký den.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Má cesta za sluncem právě teď na vlnách Blaníku.

0: se rozrazily dveře, vešla Ivalická a říkala, dál jen vejdi, no tak už jsem tady. Já jsem říkal, Ivuško, ještě 20 minut. Marka, bakádu. Přátelé, dneska mají svátek všechny Věry i Věra Martinová. Dámy, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a já vám zahraju písničku k tomu svátku. Za chvilku ten Jirka Korn, Žal se odkládá, ta bude pro vás.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Cestujícím na příměstských vlakových linkách kolem Prahy se v posledních dnech zkomplikovalo dojíždění. Na vině byl plošný nedostatek souprav City Elephant a Regio Panther. Pro středočeský kraj jakožto objednavatele veřejné dopravy byl výpadek vlaků neakceptovatelný a proto celou věc řešil přímo s vedením Českých drah. S jakým výsledkem, to nám řekne radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Petr Borecký.
3: Dohodli jsme několik zcela konkrétních věcí. Tou první věcí je, že budou České drahy dvakrát denně informovat o ranní a odpolední špičce, jak vlaky pojedou, v jakém pořadí a jestli pojedou zjednodušené nebo zvojené soupravy. Tyto informace získáte v pytlítačce na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak, případně na sociálních sítích. Další věcí, kterou jsme dohodli, bylo to, že se změní organizace práce v depech tak, aby se slučovaly opravy vlaku, které je sice nutné provést, ale nemusí se provádět separátně, jako se prováděly doposud. To by mělo uvolnit další jednotky, které bude možné použít v provozu, případně pro zálohy, pokud dojde k mimořádným situacím. No a tou poslední věcí je, že do 31. října a do 30. listopadu se vrátí do provozu dvě jednotky, které jsou na dlouhodobých opravách.
2: Pane radní, už je jasné, že kraj bude uplatňovat sankce podle odhadů v řádech milionů korun.
3: Tyhle ty peníze, ale my samozřejmě použijeme pro další zlepšování veřejné dopravy, do investic, do nových vlaků, do nových autobusů a do toho, co každý den používáte.
2: A my jen doufáme, že se celá situace vrátí co nejdříve do normálních kolejí. Tak se mějte hezky, to je pro dnešek všechno.
1: Středočeské aktuality.
4: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte Rádio Blaník. A už je tady Iva Lecká. Ahoj Ivuško.
1: Nazdar.
0: Tak Iva dneska přišla do rádia a říká, Pepo, já mám dneska téma jako hrom.
1: No,
0: tak
1: přátelé, moje téma vychází z mé osobní zkušenosti.
0: No, jak jinak.
1: Chtěla bych jenom říct, že, a tak to jste si asi všimli, že já jsem na tom s angličtinou tak jako velmi bolavě.
0: Velmi dobře.
1: Ale jako já rozumím. Jo, já rozumím, ale když potom chci něco říct, tak tam bohužel teda narážím. A dneska se mi stalo. Já jezdím vlakem a přejela jsem na hlavní nádraží a tak jako jdu a procházela tam dáma a strašně hezky voněla, jo. Mm-hmm. A já mám jako ve zvyku, když se mi něco líbí, tak to těm lidem řeknu, jo, třeba, že jim to sluší nebo že hezky voní. A teď jsem si říkala, tak já se jí zeptám, co to je za vůni, že jo, tak jsem jako jí zastavila a říkám, dobrý den, já se hrozně omlouvám, ale vy tak hezky voníte. A teď ona tak na mě koukala, no a ona to byla cizinka. A mi říká, sorry, I don't understand. A já, yes, ok. A teď jsem začala rukama dělat, jakože poo, tak jsem jako rozhazovala a pak jsem řekla větu, your air condition is so beautiful. A mě koukala a začala se strašně smát a říká, ok, my darling. Tak abyste rozuměli, já jsem jí řekla, že její klimatizace je nádherná.
0: No. Nepochopila to?
1: Nepochopila, ale já jsem si za boha nemohla, no ona to asi pochopila, ale ona si říkala, no chudák Češka, no tak co s ní, ale já jsem si za boha nemohla vzpomenout na parfém. Slovo parfém, které je vlastně univerzální.
0: No, to je perfum, ne?
1: Perfum, přesně no. Tak, jo, prostě ne. A napadlo mě to prostě air condition, no, takhle já jsem na tom s tou angličtinou a takhle. Já jsem se ale dozvěděla, co je to za vůni. A to je na tom to nejúžasnější.
0: Fakt,
1: že
0: rukama, nohama,
1: já se dozvím všechno.
0: A co si dělá, ve vzduchu si mačkala parfém?
1: Jsem tak jako ukazovala, ty víš, jako pod paží a na krk. Jo, a ona, yes, no tak mi to řekla, no tak jsme se rozloučili, já jsem jí řekla have a nice day, pak jsem jí chtěla říct, že její eyes September, ale pak jsem si říkala, že...
0: Přátelé, já bych vám chtěl jenom poradit, příště, pokud se dostanete do této situace, použijte slovíčko smell, ale pozor na to, protože smell znamená jak vonět, tak i smrdět, jo. Takže je dobré vždycky říct smell good,
1: no,
0: jo, a
1: to
0: vzhledem k tomu, že anglicky, německy je to stejný, tak to už
1: ne,
0: to
1: ne, ne, ne, ne, ne, podívej se, já vyznávám znakovou řeč v tomto případě, ano, proto se domluvíte úplně s každým.
0: Ale moje maminka třeba ta taky mluví anglicky tak jako málo, řekněme, skoro vůbec. A když někam jede a ona občas vyrazí úplně sama,
1: dobrá.
0: Tak vlastně já tam třeba za ní zajedu za 3 dny a ona má všechno, co potřebovala.
1: No,
0: protože rukama a nohama se domluví nádherně.
1: Samozřejmě, no, a já si teď co? Objednám ten parfém, protože fakt nádherně voní.
0: Ježiš, šopaholik Iva, tyjo, za chvilku BSP ze mě vzdálená. Mějte se krásně, přátelé, Ivuška tady s vámi bude.
2: Česko míří opět k volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
2: a k tomu třetinu senátu.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
2: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální a senátní volby 2026
2: na Rádiu Blaník.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo,
10: iPhone 17,
11: laserové projektory,
10: sluchátka Apple Beats
11: a stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
16: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
17: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
18: No nekecej.
19: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
20: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Země vzdálená a BSP, konec hodiny českých písniček. Ale jenom dneska, zítra budeme zase pokračovat ve stejném čase. Ale české písničky na Blaníku pokračují i v odpoledním vysílání, tak si je tam pěkně naházíme, třeba Karla Gotta.
1: Ty jsi pro mě ta pravá, a já tvůj muž.
0: Ta pravá, nebo modrá je dobrá.
1: Je to barva, kterou mám prostě rád.
0: Žlutý pes. A jeleni Jiří Pavlica a Hradišťan. Na pohodu, s úsměvem a hezky česky, to je Blaník. 13. hodina tu bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio
2: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na dva výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižin v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Do Česka přichází výrazné ochlazení. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni. Zítra ráno a dopoledne ještě bude místy jasno, polojasno, postupně oblačno až zataženo a k večeru slabý déšť. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Provoz brzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru z D1 na Ruzyni. Několik nesouvislých kolon se tvoří od Jesenice až po sjezd na Ořech. Celkové zdržení pro osobní auta do 20 minut. A kolona se tvoří na D1 z Prahy na Brno od 18. po 25. kilometr, kde budete popojíždět z důvodu prací na mostě Šmejkalka.
8: Nepojízdné auto nepřehlédněte na dálnici D10 na 31. kilometru za Bezděčínem ve směru na Prahu. Šťastnou cestu.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Schillerová chce řešit vysoké ceny hypoték. Stavba Pražského okruhu omezí i vlaky. Policie v Polsku zasahovala při útoku ve škole.
8: Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají anebo o ní uvažují. Šéfka státníka si chce, aby opatření platilo od příštího roku. Banky kritizuje za růst hypotečních sazeb. Maloobchodní tržby v Česku v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3%, a to z červencových 5%. A víc říká za Český statistický úřad Jan
16: Jana Gutwaldová.
10: Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,4% a za potraviny o 3%. Naopak za pohonné hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetových prodejců.
16: Meziměst Jana Gutwaldová.
10: Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,4% a za potraviny o 3%. Naopak za pohonné hmoty klesly o 3,2%. Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetových prodejců.
16: Meziměsíčně pak maloobchodní tržby stouply o

0: My jsou zřejmě školnice, jedna z učitelek a také ředitel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Ivalecká.
1: Ivalecká na Rádiu Blaník.
2: Tak přátelé, já přeji ještě jednou krásný dobrý den. V terénu máme naši reportérku Sáru Voldánovou. Za chvilku se s ní spojíme živě do našeho vysílání. Vydáme se taky do Ústí nad Labem, kde včera začal tradiční divadelní festival Kult. A lehce se otřeme o počasí, protože zase nám meteorologové hlásí něco jiného. Je tedy důležité se na to podívat. Tak jdeme na to, startujeme i tuto hodinu hezky česky. Dobrý den.

0: Tu máme 10 minut po 13. hodině, já vám přeju krásné odpoledne. No a máme pro vás taky jednu novinku. Do prodeje totiž jde nová deska Olympiků 21 Nej, tak se jmenuje. No a podrobnosti pro vás zjišťovala a zjistila naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den, už od zítřka bude v prodeji nová kompilace hitů Olympiku s názvem 21 Nej. Nabídne to nejlepší, co kapela za neuvěřitelných 65 let své existence vydala. Na včerejší křest přijeli členové kapely stylově na bílé lodi a oblečení v lesklých sáčcích. Desku 21 Nej pokřtil skladatel Michal Kocáb a také český komik Lukáš Pavlásek. Ten je totiž autorem jediné nové skladby, kterou na desce najdete s názvem Až to stouni zabalí. A k té se pojí docela zajímavý příběh. Frontman Petr Janda v jednom rozhovoru s nadsázkou řekl, že Olympik přestane hrát, až skončí s koncertováním Rolling Stones. No a Lukáše Pavláska to zaujalo natolik, že na toto téma napsal text, který se kapele zalíbil. Novinku si na koncertech prý poslechnete asi až příští rok, už teď si ale můžete pustit na YouTube, a to včetně nového videoklipu. Pro Rádio Blaník, Sára Voldánová.
0: No paráda, tak novinka bude zítra venku, tak určitě pokud milujete Olympiky, tak ji musíte mít. No a my se dáme teď Karla Gotta tu pravou a za chviličku taky Žlutého psa, písničku Modrá je dobrá.

0: Modrá je dobrá, zpíval žlutý pes. Přátelé, včera sice meteorologové tvrdili něco jiného, dneska si ale stojí za tím, že babí léto v Česku definitivně končí. Dneska přejde přes naše území studená fronta a přinese déšť a ochlazení. Odpolední teploty citelně klesnou, rozdíl může být dokonce více než 10 stupňů Celsia. Na horách se mohou objevit sněhové přehánky. Očekávané srážky ale oproti původním předpovědím nebudou tak vydatné a vodní nádrže výrazně nedoplní. Tolik tedy aktuální zprávy od meteorologů, uvidíme, jak to bude za hodinu, jestli se to zase nezmění. My se za chvilku vypravíme do Ústí nad Labem na tradiční divadelní festival.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
13: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
14: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
15: Je, tak děkuju moc.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Dotace z Fatre jsou zpět.
18: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
17: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
18: Ti, co sousedům staví novostavbu.
17: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
19: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
21: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.

0: Jelení Jiří Pavlica a Hradišťána, krásná písnička, miluju tě. A teď se podíváme do Ústí nad Labem, tam totiž včera začal tradiční divadelní festival Kult. Jaké má letos téma, to nám poví jeho ředitelka Lenka Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně v nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI, a chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky jako co je pravda, jak ji hledat. Vlastně pravda může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace můžou být takovým vodítkem.
0: No a pokud se chcete na nějaké představení vydat, mrkněte se na web festivalkult.cz. Tam si prostě najdete veškeré podrobnosti. Tak zdravíme do Ústí, ať se daří, a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
4: Zítra nás čeká Světový den vajíček nebo Světový den pošty.
3: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká opět mezi 8 a 9.
4: A jednu z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
3: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva
4: a Adéla Malac.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
18: Ne.
19: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí.
18: ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
22: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
23: Dnes se můžete u televize Seznam pohodlně usadit a jen poslouchat. I dnešní hosté v oblíbené talk show totiž budou mít co říct. David Pastrňák, Helena Třeštíková, Emma Klangová-Businská a Michal Slaný se stanou hosty 7 pádů Honzy Dětka už dnes večer o 9:30 na televizi Seznam.

0: to byla Poetika a půlnoc, nám se blíží 14. hodina, za chviličku budeme pokračovat. Mám tu další písničky, chcete vědět, co budeme hrát? No dobrá, dobrá, takže...
1: Tohle je ráj!
0: Argema a Tohle je ráj, anebo Slza a katarze.
1: Na city mý a ty už praxi se dá, ač to ví.
0: A dala jsem vám tam i Haničku Zagorovou, ta mě vždycky potěší. Dneska už to vím. Ježiš, já už zase zpívám, to je strašný, já se velice omlouvám, ale prostě to se nedá. Tak i Hanku si zahrajeme. V příští hodině, tedy po 14. za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
2: Radio Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Užijte si dnešní teplý den, od zítřka totiž dorazí ochlazení. Zítra ráno a dopoledne ještě místy jasno, polojasno, postupně ale oblačno až zataženo a k večeru slabý déšť. Nejvyšší teploty pak zamíří už jen mezi 12 až 15 stupňů.
11: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Blaník za volantem.
10: Kolona vás přibrzdí na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Kolona trvá na D1 z Prahy do Brna. 15 minut se zdrží řidiči před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona začíná už na 13. kilometru.
10: Pozor dejte na dálnici D4 na 26. kilometru ve směru na Strakonice. Stojí tam odstavené osobní auto. A mezi Českým Šternberkem a Podveky došlo k dopravní nehodě auto. Autobusu, který skončil v příkopu. Šťastnou cestu.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Česko spolu s ochlazením zasáhne silný vítr. Hasiči v Praze dál bojují se zaseklým kamionem. Za 24 hodin se otevřou po celé zemi volební místnosti.
13: Radio Blaník.
14: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meteorologové varují před silným větrem. Přes Česko dnes bude postupovat výrazná studená fronta, na které bude silněji foukat. Na horách můžou nárazy větru dosahovat až 90-kilometrové rychlosti. Od rána je kvůli tomu také uzavřen horní úsek lanovky na Sněžku. Nejvíc bude foukat odpoledne a večer. Pražským hasičům se stále nepodařilo vyprostit zaseklý kamion spod železničního mostu ve Vídeňské ulici. Na podvalníku převážel v noci na dnešek vrtnou soupravu, která je poškozená. Neúspěšný byl nejen speciální tank, ale ani vyprošťovací auto. Provoz na železnici je bez omezení. Poškození pražského dopravního podniku je za zhruba 30 milionů.
13: Volby 2026.
14: V Česku vrcholí přípravy na komunální a senátní volby. Už zítra se ve 14:00 napříč Českem otevřou volební místnosti. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. O křesla v horní komoře parlamentu se utká 154 kandidátů a v komunálních jich bude ohlasy usilovat přes 190 tisíc. Na sobotu pak pro vás také na Rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. Jako první přehrada v Česku prakticky vyschla Husinecká přehrada. Zcela bez vody má zásobní prostor. Jestli situaci zlepší hlášené srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
6: Myslím si, že očekávané srážky, které jsou teďka predikovány na základě předpovědí, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Budou to srážky, které budou dobré pro...
14: Situaci zlepší hlášené srážky, řekl v České televizi generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
6: Myslím si, že očekávané srážky, které jsou teďka predikovány na základě předpovědí, tak nám v této situaci absolutně nepomohou. Budou to srážky, které budou dobré pro možná zalití zahrádky nebo takhle lehce pro...

Dneska si vybral Moravskoslezský kraj a jeho první zastávkou bude Včelařské muzeum v Chlebovicích. No a z britských bankovek zmizí slavní a víme, kdo je nahradí. No a v dobré zprávě zhodnotíme akci Ukliďme svět. Je toho opravdu hodně, tak nebudu zdržovat, jdeme na to a startujeme hezky česky.

0: Lucie Bílá, hezky česky na Blaníku. A náš Krajánek je na cestách.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a dneska je v Moravskoslezském kraji. A teď je s námi na telefonu, tak Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, já tě také zdravím, hezké odpoledne, tobě i všem posluchačům Blaníku. Já jsem ve Frýdku Místku v Chlebovicích, kde jsem navštívil včelařské muzeum. Mám tu průvodkyni Táňu Kozákovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak včeličky, když se řekne včelařské muzeum, posluchači si představí určitě živé včely, ale tady to bude o něčem jiném.
4: Ano, tady už živé včely nejsou. Máme sice na zahradě jeden malý včelín, který provozuje tady náš kolega, ale tady v muzeu konkrétně živé včely opravdu nejsou. Máme tu pouze mrtvý roj jako ukázku třeba pro děti nebo vůbec pro všechny zájemce, kteří do muzea přijdou.
3: Tak co se tady posluchači dozvědí? Co uvidí?
4: Tak protože jsem zjistila, že toto muzeum je největší v České republice, protože je asi jenom jedno, možná ještě dvě existují, tak tady uvidí hlavně velkou sbírku medometů, což jsou přístroje na stáčení medu, které se používají vlastně na systému odstředivky, kdy se rámy s plásty plnými medu musí odvíčkovat, potom se tam vlastně založí do těch medometů a pohybem buď ručním, nebo teď už elektrickým se vlastně dostává med z plástů ven.
3: Tak to je k včelařskému muzeu, ale je tady ještě jedno muzeum v této budově.
4: Ano, tady je ještě takové místní muzeum historie, které vlastně založili místní občané, kteří měli rádi tento kraj, zároveň to byli také včelaři, zajímali se o historii, o fotografování, takže my využíváme i druhou část tady té naší půdy a tam máme to malé historické muzeum.
3: A aby toho nebylo málo, taky tady pořádají spoustu akcí a za předsedu spolku Krásnější je tu s námi taky Jiří Helbling, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Náš spolek tady pořádá dvě akce, Fojtské jaro na zahájení muzejní sezony a Fojtský podzim na její ukončení. Ta nejbližší tedy se koná 24. října od 12 hodin. Všechny vás srdečně zvu, budeme mít bohatý program pro děti, různé soutěže, dílničky, budou otevřena obě muzea, vstup bude zdarma, k poslechu a tanci zahraje kapela Everyday Friday a hlavně se můžete těšit na mysliveckou kuchyni.
3: Tak to je velké lákadlo. A ještě mi prozraďte, jak máte otevřeno.
5: Muzea jsou otevřena od začátku dubna do konce října, každou neděli od 1 do 5 hodin.
3: Tak jo, tak já vám oběma moc děkuji za prohlídku, za perfektní výklad a mějte se krásně. Naschledanou.
5: Naschledanou.
0: Naschledanou. No, naschledanou. Zdravíme ze studia Rádia Blaník. No a náš Krajánek putuje na další zastávku a to bude Hrad Hukvaldy. Ohlásí se nám po 17. hodině.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už zase zpátky k písničkám Kabáti a Bára právě teď a taky Slza a katarze za malou chvíli.

0: Slza a katarze na Blaníku. Za 8 minut bude 14:30. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchálek, to je hodně velký sympaťák, a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako třeba politika Winstona Churchilla. Oznámila to Bank of England. Mně je to teda, přátelé, strašně sympatické, že tam budou tito tvorové. Ono to totiž zní i líp. Dej mi 10 ježků, než 10 Churchillů, že jo? Že jo, taky vám to zní. No, nebo dej mi 5 čmeláků, teď to je krásný. Bože, já bych si přála, aby to bylo i tady u nás. Otázkou je, jaká zvířátka by ty naše státníky nebo ty naše osobnosti nahradila. Za chviličku si dáme další dobrou zprávu, dorazí Sára Dvořáková.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným, prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
17: Když potřebujete brýle, tak
18: Bob Optik.
17: Když kontaktní čočky, tak
18: Bob Optik.
17: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
18: Bob Optik.
17: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
18: Bob Optik.
17: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
19: K čemu vám jsme dobrý?
20: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
21: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
22: Na pláži u moře.
23: Ve stínu Eiffelovky.
22: A nebo na dovolené v Tatrách.
23: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
22: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Quattro na Blaníku, 14 hodin 40 minut je přesný čas. No, co nás čeká?
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Česká příroda je po letošní podzimní vlně dobrovolnické akce Ukliďme svět zase o něco čistší. Do úklidu lesů, parků a okolí obcí se během hlavní části kampaně, tedy od 18. do 20. září, zapojili tisíce lidí z celé republiky. A teď už jsou k dispozici první výsledky. 8327 dobrovolníků společně odklidilo 21 524 kg odpadu. Obrovskou část dobrovolníků tvořili děti a mladí lidé. Celých 80% účastníků bylo mladších 18 let. Dalším úspěchem akce je to, že 4387 kg sezbíraného skla, plastů a papíru se navíc podařilo vytřídit k recyklaci. A jak se v číslech lišil letošní ročník s tím loňským, řekne koordinátorka akce Veronika Andrlová-Zítková.
3: Počet úklidových akcí vzrostl o třetinu a do terénu vyrazilo zhruba o 1000 dobrovolníků více. A zatímco v loni pozbírali necelých 15 tun nepořádku, letos už váha ukazuje přes 21 tun. Je skvělé vidět, že lidem není stav životního prostředí lhostejný a chtějí své okolí aktivně měnit k lepšímu.
2: A pokud byste se chtěli přidat i vy, na webu Ukliďme svět najdete mapu úklidů, které se konají během října a listopadu a můžete se přihlásit k některému z nich. Nebo si můžete zaregistrovat vlastní úklid a získat zdarma pytle a rukavice. A kdo to letos nestihne, další velká úklidová vlna přijde na jaře 2027.
0: No tak všem těm tisícům dobrovolníků, kteří uklízeli, ze srdce děkujeme. A všem těm tisícům, no možná jak nebylo tisíce, možná to byly stovky, možná desítky, kteří dělají ten s prominutím bordel, zvedám prst, jo? Ty.
2: A já druhý.
0: A vy, jo, tak bylo by fajn, kdyby se příští rok uklízet už nemuselo. Každopádně, Sáro, děkujeme za tuhle bilanci, mám z toho radost a zítra se budu těšit opět, ahoj.
2: Já, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Ani rychlé šíby.
4: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
4: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
4: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: A je to na
6: vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.
17: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
20: Promění.
19: A v novou sukínku?
20: Promění.
19: A v paraplíčko?
20: Promění.
19: I na obal pro pastelky?
20: I v obal.
19: A v baťůžek?
20: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
21: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
19: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
20: Běž už.
21: Více na cestaodpadu.cz.
22: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
23: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
24: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
25: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
26: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
27: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
28: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
29: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
30: S mým hlasem mi pomohla AI. Puff, puff, mňau. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

0: tabulti až bude 15 hodin, tak to už budeme vysílat další odpolední hodinku. Protože po 15. vás čekají další písničky. Vždycky jsem to já. Dalibor Janda a Vždycky jsem to já. Nebo Věra Špinarová. To víš, sny zůstanou. A dáme si i Jiřího Korna. Sedm minut nás dělí od 15. hodiny, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio
1: Baník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
5: Tyla Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Tyle Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Tyla Smrčiny, topte bez dřiny. tylasmrčiny.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Do Česka přichází výrazné ochlazení. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni. Zítra ráno a dopoledne ještě čekejte jasno, polojasno, postupně ale oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V odpoledních maximech už jen 12 až 15.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Brzdí se za nájezdem z Rudné na 5. kilometru, zdržení 10 minut. Navazuje kolona na Pražském okruhu. Ve směru od letiště do Modletic se pomalu jede v úseku mezi plzeňskou D5 a Ořechem, zdržení 10 až 15 minut. Na výjezdu z metropole zpomaluje doprava na dálnici D1 za Jažlovicemi. Od 14. kilometru se 20 minut popojíždí až do omezení u mostu Šmejkalka.
8: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Vláda opět změnila cenové stropy paliv. Českou dělá změnu ve školství kvůli hrozbě vysoké pokuty. Karviná nabízí lidem speciální vzduch. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftu budou moci zítra provozovatelé benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo financí také vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupilo pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním provozu otevřeno solankové inhalátorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách, a víc o solance říká. obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotka.
17: Slanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v návaznosti na počasí. Když je tepleji, odpařuje se voda více. Takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba, zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
16: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a koníny. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských liceí a policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol, jedné a koníny. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských liceí a policie proti nim použila slzný plyn. 375 škol je dnes opět zcela nebo částečně uzavřeno. Tolik zpráv.

0: na Blaníku 10 minut po 15. hodině. Za chvilku Palo Habera, Věra Špinarová a Eros Ramazzotti. Ale teď náš Mirek Táborský. Vydáváme se na další cestu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší jízdárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme si ji obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lóže. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu, tak, aby se každý příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve Světcích končí v místních stálých expozicích bylinkářství a český les. Pokud vám prostory jízdárny budou trochu povědomé, tak prozradím, že v ní v roce 2017, ještě před dokončením oprav, natáčel rakouský režisér Robert Dornhelm jezdecké scény do filmu o Marii Terezii. Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí. Nejstarší písemná zmínka o Světcích pochází z roku 1636, ale jejich minulost sahá až do středověku. Podle staré legendy se zde na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé vykládali jako znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter s monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno Světce, německy Heiligen. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch Vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost, tak neváhejte. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Ramazzotti a Piu Bella Cosa, neboli ta nejkrásnější věc v překladu, tedy doslovném. Dala jsem si překladač, jo, to zase já takhle chytrá nejsem. No a já vám za chvilku řeknu čau Bella, protože se s vámi rozloučím, ale ještě předtím nám ředitel ostravského planetária přiblíží říjnový program. No a z hudby nabídnu Nohavicu s Čechomorem anebo Jirku Korna.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: masa vebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění. Jste připraveni?

0: Kiss. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
5: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
5: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
6: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
8: Sakra!
9: Moje záda. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
10: Pozor, pozor! A auto už 5x v Praze!
11: Ano, přesně tak. A auto už 5x v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
10: Auto 5x v Praze. Blíž než kdy dřív.
11: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: K čemu vám jsme dobrý?
13: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Swift na Blaníku a já jsem slíbila, že se vypravíme ještě na závěr mého dnešního vysílání do Ostravy, do místního planetária. Říjnový program nám právě teď představí sám ředitel pan Martin Vilášek.
1: Tak třeba ve čtvrtek 15. října se swingové a jazzové melodie v podání Zdeňka Ternera propojí s kouzelnou atmosférou noční oblohy. V sobotu 17. října se mohou děti od 4 do 10 let zúčastnit zábavné hudební show plné písniček, pohybu a zábavy s názvem Rarášci a vesmír. No a na sobotu 30. října jsme připravili hudbu pod hvězdami, v níž zazní filmová hudba Hanse Zimmera. Informace na planetko.cz.
0: Výborně, tak zdravíme do Ostravy a já se loučím. Za chvilku Jirka Frélich. No a my se uslyšíme zítra. Bude den velkého juchu, tak se těším ve 13 hodin. Mějte se, bájo.
2: S Miroslavem Žvirkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my na Blaníku

0: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Kylie Minogue písnička a Should Be So Lucky písnička od Ivy Lecké. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás budu mít Karla Gotta. Taky Františka Nedvěda.
1: Nikomu se ani nesní, že máš oči jako lesní.
0: Nebo Helenu Vondráčkovou. Na Blaníku si totiž budeme dál hrát hezky česky. Rádio Blaník.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na dva výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižin v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra ráno a dopoledne bude ještě místy jasno, polojasno, postupně ale čekejte oblačno až zataženo a k večeru slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů. Sem tam také zafouká hodně silný vítr. Jdeme na silnice.
7: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5. Podrobnosti má Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Brzdí se za nájezdem z Rudné na 5. kilometru, zdržení 10 minut. Navazuje kolona na Pražském okruhu. Ve směru od letiště do Modletic se pomalu jede v úseku mezi plzeňskou D5 a Ořechem, zdržení 10 až 15 minut. Na výjezdu z metropole zpomaluje doprava na dálnici D1 za Jažlovicemi. Od 14. kilometru se 20 minut pojíždí až do omezení u mostu Šmejkalka.
6: Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko přišlo s reakcí na Babišův možný střet zájmů. V Ostravě řeší problémy s volebními lístky. Policie našla matku mrtvého novorozeněte ze Semilska. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmu. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmu při rozdělování unijních peněz. Dopis se netýká zemědělských dotací.
11: Volby 2026.
10: V ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou zítra ve 2 odpoledne. Hlasovat bude možné i v sobotu do 14 hodin. Ve volebních štábech budeme mít v sobotu i naše reportéry. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru. Ženu, která je ve vazbě, vazbě už policie obvinila z vraždy, hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila i plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, to prozradí Martin Týnal z Kalkulátor.cz.
11: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast u připojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
10: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka Frelich.
0: Je to tak, za minutu 16. hodina.
12: Jirka Frelich
3: na Rádiu Blaník.
0: A včera právě tento okamžik tady byl u nás Igor Timko ze skupiny No Name a povídal se s ním kolega Pepa Černý. My se k tomu vrátíme za chvíli. Pustíme si písničku od Igora Timka, ale teď Karel Gott a hezky česky, jestli tě budu mít rád. Buďte s námi, s Blaníkem.

0: slovenská skupina No Name, písnička Lekna. Ano, Igor Timko, hlas skupiny No Name. A došlo taky včera na historku, protože včera tady byl Igor Timko, další Pepův parťák.
1: Pepovi parťáci.
0: No a teď ta historka, jak to tehdy bylo před 30 lety, konkrétně 26. srpna roku 1996, tehdy vznikli No Name.
2: Vznikli, to je také, moc by som povedal, také vznešené. My sme prišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že pss, tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. A človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Krásná historka, no, už je to 30 let. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už na Blaníku uslyšíte Františka Nedvěda a krásnou písničku 19. Hrajeme si hezky česky.

0: Vojtky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
0: Na rádiu Blaník.

0: koncertů. Helena, která si užívá letos celkem velké množství svých koncertů, chystá se aktuálně příští týden do Brna, pak do Hodonína, do Semil a taky do Českých Budějovic hned začátkem listopadu. Dáma, která neustále při vystoupení sklízí velké ovace. No a bylo to na našem výročním konopišti, když Blaníku bylo 25 let, kdy dorazila taky Marie Rotrová. A to bylo v době, kdy ještě neexistovala tato písnička. Marie Rotrová naspívala tuto seriálovou písničku a my si ji na Blaníku pustíme za chvíli a těšte se taky na Michala Penka, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
12: Navádění letadel?
13: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
12: Technik ve věži?
13: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
12: Elektrikář?
13: Jo, přesně tak.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
15: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
16: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
17: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
18: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
19: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
20: No,
19: říkala, že nic nechce.
20: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
21: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
19: Romantickou večeři.
21: Pobyt pro dva.
19: House running.
21: Jízdu v supersportu.
19: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
21: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
19: Nejlepší zážitky hledejte na
22: firmanazážitky.cz.
23: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
24: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
23: Těšíme se na vás.
25: Jsem horská gorila z Ugandy.
26: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
25: Jsem horská gorila z Ugandy.
26: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
27: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

seriálová písnička Marie Rotrová a doma taky nám přišla třeba SMSka o tom, jestli ta Marie Rotrová nebyla na konopišti už v roce 2022. Tak jsem to přesně dohledal. 22. května roku 2022, to je ten rok, kdy s námi zpívala Marie Rotrová krásné písničky na konopišti. Ano, skutečně mnohem dříve, než existovala tato seriálová písnička. Jste úžasní, jak si to pamatujete, jak to víte. No já úplně tedy smekám. A proto pro vás máme tajemný rok. Každý den po 9. hodině s Petrem a Adélou. No a ještě jeden seriál bych s dovolením vzal takovou malou ukázku. A jestli pak byste poznali i seriál, ve kterém jsme byli hlavně v lese. Kdy?

0: Já úplně vidím ten seriál. A hlavně, zítřejší tajemný rok se dostane právě do roku, kdy seriál měl na televizních obrazovkách premiéru. A já věřím, že zítra po 9. v tajemném roce už teď budete mít náskok. Protože nápověda, ta byla úžasná.
1: Česko míří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
1: a k tomu třetinu senátorů.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
1: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby 2026
1: na Rádiu Blaník.
0: Tolik volby, které začínají zítra, no a dnes na Blaníku konkrétně za pár minut Slza a Lhůta záruční. Hrát budeme dál hezky česky.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a věrnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let?
11: Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Slovenská skupina Elán a písnička Nevím být sám. Nebuďte sami, buďte třeba s námi, my vám k tomu budeme dál hrát hezky česky, třeba Jakuba Smolíka.
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak.
0: Písnička, která zazní jako první po zprávách, a pak taky Lucie.
2: Marie, jsi jako výkřik, to tichá.
0: Nebo Xindl X, dřevo.
3: Nepatřím do starého železa.
0: Tady u nás na Blaníku si dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
9: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni. Zítra ráno a dopoledne čekejte ještě jasno, polojasno, postupně ale oblačno až zataženo a k večeru slabý déšť nebo přehánky. V odpoledních maximech pak naměříme už jen 12 až 15.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
12: Zdržíte se na D1 směrem na Brno, na D5 před Prahou i na Pražském okruhu. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte půl hodiny mezi 12. a 25. kilometrem. A na dálnici D5 před Prahou počítejte se zdržením na 10 minut od 4. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších 30 minut.
12: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
18: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
11: Poslanci projednají prezidentovo veto. Vyprošťování kamionů v Praze nebere konce. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí.
12: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím hasiči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí udělat. Někteří si myslí, že ji vůbec nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého komínníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na Slapské přehradě pokračuje. Dobrovolně
11: dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě, to ví mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
14: Invazivní slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku akce registrujeme už více než 520 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí.
11: Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba. Zájemci, kteří se chtějí do záchrany škeblí na Slapech zapojit, najdou podrobnosti na webu csop.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moniko, a bude 17. hodina.
10: Jirka Frélich
19: na Rádiu Blaník.
0: A Moravskoslezským krajem brázdí teď náš blanický krajánek Vlasta Suk a přihlásí se do našeho vysílání už za chvíli. Tak si na to počkejte, protože navštívil velmi zajímavé místo.
19: Rádio Blaník.
0: Jak jinak než hezky česky právě teď, na Blaníku Jakub Smolík a za chvíli i skupina Kabát. Užijte si české písničky s Blaníkem.

0: Hit skupiny ABBA, písnička One of Us, čili Jeden z nás. Jeden z nás je v terénu a je to Vlasta Suk.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Je čtvrtek a blanický krajánek proto vyrazil na výlet. Ahoj.
3: Jirko, dobré odpoledne, tak já tě zdravím z dnešního krajánkovského putování i všechny posluchače Rádia Blaník. Jsem v Moravskoslezském kraji.
0: Tak a prozradíš víc, kam jsi se přesně vydal?
3: No a teď jsem si vyšlápnul na hrad Hukvaldy. A je to překrásný hrad. Než se sem dostanete, tak opravdu ujdete kus cesty, ale budete se kochat nádhernou oborou se zvířátky. Nicméně, teď jsme nahoře a mám tu průvodce Dalibora Vránu. Dobrý den.
4: Dobrý den přeji z hradu Hukvaldy. V oboře návštěvník může spatřit nejčastěji daňky. Nachází se jich tady zhruba 160 kousků, ale taky teď na podzim muflony. Mají takové zahnuté rohy a těch je tady zhruba 140, takže v Hukvaldské oboře je opravdu rušno a teď na podzim je opravdu nádherná.
3: Jak je ten hrad velký, co tady uvidí?
4: Tak hrad Hukvaldy patří k velice rozsáhlým hradním zříceninám. Říká se, že patříme k třem největším hradním areálům, co se týče zřícenin na délku měřících takřka půl kilometru a historie sahá až na konec 13. století.
3: No, ono se to nezdá, ale ten hrad je opravdu veliký, různá zákoutí, opravdu krásná příroda. Taky jste nás vzal do sklepení, takže to taky doporučuju, anebo na vyhlídku. Co posluchači uvidí z této vyhlídky?
4: Široký výhled do kraje, kdy uvidí města Ostravu, Příbor, Kopřivnici, přilehlé Palkovické Hůrky i část Beskyd s královnou Lysou Horou.
3: No a přátelé, na tomto hradě se taky natáčela jedna pohádka.
4: Je to tak, natáčeli si tady scény z pohádky Princezna zakletá v čase 2 a máme teď tady momentálně tuto sezonu i výstavu k této pohádce.
3: Ano, takže to doporučujeme, ještě tuto sezonu, tedy tahle krásná výstava. A co ta sezona, kdy vlastně končí?
4: Sezona na hradě Hukvaldy končí posledního října, pak už budou nárazově otevřeny některé víkendy v listopadu, kdy bude hezké počasí a tuto skutečnost dělíme na našich webových a facebookových stránkách.
3: No a nejbližší akci máte teď v sobotu, co to bude?
4: Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Opravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Po sezóně bude ještě taková tradiční akce na hradě, je to Ondřejská pouť 29.11. A co se týče nového roku, tak hned 2.1. Zvu návštěvníky na druhý ročník novoročního výstupu na hrad.
3: Tak jo, tak my se jdeme ještě kochat. Já vám děkuju tedy, mějte se báječně, ať se daří a třeba zase někdy naschledanou.
4: Naschledanou z Hukvald přeji.
3: No a tím končí i dnešní krajankovské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali. Takže se už brzy budete moci těšit na fotky a video na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Mějte se báječně a naslyšenou.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: No, budeme se velmi těšit na fotky a teď už na Blaníku Xindl X a písnička Dřevo.

0: Meky Žbírka, písnička Pozry a taky pro vás mám něco. Za chvíli skupinu Lucie, písničku Marie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. A možná znáte dobře hlášku, když kocour není doma, myši mají pré. Je to známá hláška, asi tušíte, co to znamená, jak vznikla, tak o tom víc za chvíli s naší Samirou.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Cestujícím na příměstských vlakových linkách kolem Prahy se v posledních dnech zkomplikovalo dojíždění. Na vině byl plošný nedostatek souprav City Elephant a Regio Panther. Pro středočeský kraj jakožto objednavatele veřejné dopravy byl výpadek vlaků neakceptovatelný a proto celou věc řešil přímo s vedením Českých drah. S jakým výsledkem, to nám řekne radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Petr Borecký.
3: Dohodli jsme několik zcela konkrétních věcí. Tou první věcí je, že budou České drahy dvakrát denně informovat o ranní a odpolední špičce, jak vlaky pojedou, v jakém pořadí a jestli pojedou zjednodušené nebo zvojené soupravy. Tyto informace získáte v pytlítačce na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak, případně na sociálních sítích. Další věcí, kterou jsme dohodli, bylo to, že se změní organizace práce v depech tak, aby se slučovaly opravy vlaku, které je sice nutné provést, ale nemusí se provádět separátně, jako se prováděly doposud. By mělo uvolnit další jednotky, které bude možné použít v provozu, případně pro zálohy, pokud dojde k mimořádným situacím. No a tou poslední věcí je, že do 31. října a do 30. listopadu se vrátí do provozu dvě jednotky, které jsou na dlouhodobých opravách.
2: Pane radní, už je jasné, že kraj bude uplatňovat sankce podle odhadů v řádech milionů korun.
3: Tyhle ty peníze, ale my samozřejmě použijeme pro další zlepšování veřejné dopravy, do investic, do nových vlaků, do nových autobusů a do toho, co každý den používáte.
2: A my jen doufáme, že se celá situace vrátí co nejdříve do normálních kolejí. Tak se mějte hezky, to je pro dnešek všechno.
1: Středočeské aktuality. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
13: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
12: Auto. Financování výhodněji než dřív.
13: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: čemu vám jsme dobrý?
15: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
16: Fotky z našich akcí,
17: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
16: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: skupina Lucie a písnička Marie, to je Rádio Blaník. A teď už dokonce ještě jedno ženské jméno. Je to Samira a její dnešní téma.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: No a jak je to s těmi myškami, co mají pré?
3: Pravděpodobně znáte větu, když kocour není doma, myši mají pré. Znamená to, že když zmizí někdo, kdo normálně dohlíží na zákon a pořádek, ostatní si najednou můžou dělat, co chtějí. Ale co je vlastně to pré? Dnes to slovo samostatně vůbec nepoužíváme. Znamená to něco jako volnost, svoboda nebo možnost dělat si, co chceme. A jeho cesta do češtiny byla pěkně dlouhá. Podle pravděpodobnějšího etymologického výkladu se k nám pré dostalo jak jinak než přes němčinu. Německé das Prehaben znamenalo mít přednost, být ve výhodě nebo mít něco napřed. Výraz souvisí i s latinským pré, tedy před. Zajímavé ale je, že samotné pořekadlo o kočce a myších je mnohem starší. Už staří Češi říkali, kde ně je kočky, myši ve vodě. Tedy, kde není kočka, tam vládnou myši. Slůvko pré se pravděpodobně do rčení dostalo až někdy kolem 18. století.
0: Tak to byla naše Samira, zítra zase po 10. dopolední nebo krátce před 18. hodinou.
2: Samira na Blaníku?
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Za chvíli velká legenda, Roy Orbison a písnička Pretty Woman a pak Adam Ďurica na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: Tak abychom navázali na dnešní světové dny i všeho možného, tak ani zítřek nezůstane výjimkou.
5: Zítra nás čeká světový den vajíček nebo světový den pošty.
4: Ale hlavně nás zajímá šťastná hodinka, která nás čeká opět mezi 8. a 9.
5: A jednu z vašich dobrých zpráv opět odměníme.
4: Těšíme se na vás už v 6 ráno na Blaníku. Už bude pátek. Těší se Petr Slíva
5: a Adéla Malac.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno. Rádio Blaník.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
15: Chceš válku? Tak tady máš válku.
14: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
16: Všude kolem jsou žraloci.
14: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
17: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
20: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
21: Itálie, která chutná.
3: Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
21: Viděl jsi to?
22: A co, jako?
21: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
22: No má bejt.
21: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
22: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
21: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
22: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
23: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
24: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
25: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
26: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
27: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Trmouk, který na závěr rozbil zrcadlo. Střepy znamenají štěstí, jak bylo v jedné krásné komedii. Zabil jsem Einsteina, pánové. No, ale pojďme si říci, co po 18. hodině. Vaby Daněk a píseň, co mě učil listopad.
1: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: A taky Lucka Bílá, zpíváš mi Requiem. Michal Hruza, Zakázané uvolnění.
1: Nad hlavou je můj svět, prosím vás.
0: Protože na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky.
2: Radio Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Babí léto utne, studená fronta. Zítra ráno a dopoledne čekejte ještě jasno, polojasno. Postupně ale oblačno až zataženo a k večeru slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů a foukat bude i silný vítr.
10: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Blaník za volantem.
9: V Praze na Šerboholské spojce u Běchovic směrem na Barandovský most bouralo osobní auto s kamionem. Kolona se táhne už od Černého mostu. Zdržíte se také na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Podrobnosti má Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna se zdržíte 40 minut mezi 12. a 25. kilometrem.
9: Doprava brzdí také na Kladensku mezi Hřebčí a Hostouní, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Projíždí se Kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný večer.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Podzimní volby jsou prakticky za rohem. Praktici se víc zaměří na sluch. V Praze vznikl nový parkovací dům.
13: Radio Blaník.
14: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
15: Volby 2026.
14: Volby jsou už prakticky za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by si proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
16: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jak peníze a co proto udělal dosud.
14: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. A na Rádiu Blaník také pro vás v sobotu chystáme speciální volební zpravodajství. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už v porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97%, pětiletých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce naváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. Hotovo má být do podzimu 2029. V Praze na Jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždějící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Stavba P plus R stání v Čilské ulici začala na konci června loňského roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a Jirko, je to tvoje?
0: A já děkuji, bude 18. hodina.
8: Jirka Frelich
13: na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli se ozve z našeho vysílání Honza Riedl, náš blanický dopravní expert. Teď ale uslyšíte Lucku Bílou s písničkou Zpíváš mi requiem, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky. Rádio.

0: Jak děkuje se andělům a skupina Kex. A teď je na řadě dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice?
2: Na Blaníku.
3: Dobrý den, Petro, vy jste samá kost. Vy nejíte?
4: Teď jsem vytáhla z trouby jehodový koláč a předtím francouzské brambory. Co se vám jako nezdá?
3: Hele, já byl teďka na stavbě D35 od Hradce na Hořice u Sadový.
4: No tam se našlo spousta kostí a historických nálezů, tam jo, ale nekoukejte už na mě.
3: A co si budete dělat?
4: Jako s tím, že jsem hubená.
3: Ale čočku, s těma archeonálezama pod dálnicí přece.
4: No o průzkum a pak o nálezy se postarají samozřejmě odborníci, archeologové.
3: Znáte nějakýho?
4: No jasně, nedávno jsme s nimi měli tiskovku právě na D35 a byl tam docent Rytíř.
3: No a co jako říkal? No,
4: tak to vám pustím. Já nestíhala psát, tak jsem to nahrávala.
5: Za nejvýznamnější objev můžeme označit nezvykle rozsáhlé centrální sídliště.
3: Ale myslel jako paneláky?
4: Nerušte, poslouchejte.
5: Z doby latenské s nadregionálními výrobními a obchodními funkcemi. Konkrétně datované do předobědálního období, to je do 3. až 2. století před naším letopočtem.
3: Rozumíte mu?
4: Ne, ale asi byla stavba dálnice pro archeologii fakt výjimečná.
3: Dobře, pravil pan docent potom ještě něco?
5: Výzkum tež zachytil 6 hromadných a 6 individuálních hrobů s celkem 62 ostatky vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové v roce 1866.
3: No, takže našli hromadu kostí. Ale co s tím? Ale to jsme asi zase tiše na stavbě pětně zahrábli bagrem, ne?
4: Opovažte se, chudáci padlí vojáci. Vždyť to byli kluci kolem 20 a padlo jich tam tehdy snad desítky tisíc.
3: Výborně. Takže vystrojíme třeba 20 tisíc funusů na náklady ŘSD, no tak to se rovnou přejmenujeme. Ředitelství smutečných dálnic.
4: Tak to v žádném případě. Po zprovoznění dálnice vystavíme osárium. To je něco jako kostnice a tam s plnou pětou pozůstatky nalezené během stavby.
3: Šoupneme.
4: Uložíme.
3: No a nespomalí to tu stavbu nebo neprodraží?
4: Dálnici zde 11 od Hradce na Sadovou s propojením až za Hořice pouštíme do provozu 16. prosince.
3: No to je prima. A co ty peníze?
4: Rozpočet stavby už předem s postaráním se o ostatky počítal. Máme smlouvu za 1,63 miliardy komplet na všechno.
3: Bezva. Hele, takže jestli zbylo vedle kostnice i na 7,5 kilometrů dálnice, 9 mostů, jednu mimo úrovňovou křižovatku a 3 protihlukové stěny, no tak jsme správně.
4: To jsme. Přijďte se v půlce prosince podívat. Pustíme v Sadové na D35 provoz.
3: Ale Peťo, ale to bude znamenat, že od Hořic projedeme po dálnici na Vánoce až k Litomyšli.
4: No a za rok až do Svitav.
3: Hele, Peťo, vy už mi nepřijdete tak hubená. Hmm. Hele, máte ještě ty francouzský brambory?
4: Ne, ale kus toho jahodového koláče, jo. Chcete? Hele, jak voní.
3: Skoro jako nová dálnice. Jan Rýdl.
4: A Petra Drkulová.
3: Ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dálnice?
1: Na Rádiu Blaník.
0: Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblaník.cz. A teď jdeme tančit. Je tady Makarena na Blaníku.

0: Iglesias právě teď na rádiu Blaník, právě teď, kdy jsou velké rozdíly teplot, dokonce na jižní Moravě mají okolo 20 stupňů Celsia skoro ve všech městech a obcích, třeba například taková Tvarožná 20 stupňů, Brno 21, Brod nad Dyjí 22, no a míříme na chviličku taky na západ. Čech v Aši 9 stupňů, v Chebu 10 stupňů. Je to velký rozdíl. Od západu se k nám přihnal déšť a prší prakticky v celých Čechách. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, ale má to přijít a tím končí babí léto, dá se říci. Jak zpívá Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Ale pokud byste za teplým počasím chtěli vyrazit do Mexika, schválně jsem se podíval. Mexico City, dnes 18 stupňů a deštivo. Tak to bychom si nepomohli, ale písnička je to hezká a za chvíli Michal Tučný a taky Petr Kolář. Víc
1: nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
2: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
4: Tyla Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Tyle Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Tyla Smrčiny. Topte bez dřiny. tylasmrčiny.cz.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Dotace z Fatre jsou zpět.
13: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
12: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
13: Ti, co sousedům staví novostavbu.
12: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
14: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
15: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany vás zve na dva výjimečné říjnové večery. V úterý 13. října se těšte na slavný příběh Hrabalových postřižin v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Hned ve středu 14. října rozproudí sál populární sedlčanský Blue Orchestra s hostující vokální skupinou Chorizo. Vstupenky získáte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
16: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
17: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
18: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
17: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
19: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
20: Mat. Ten obchod mám rád.
21: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
22: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
23: Kdekoliv na světě.
24: A 24 hodin denně.
23: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
24: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Mercury a písnička Love Kills. Já využiju toho, že už přišel můj kolega Martin Ledinský, který se na vás jistě velmi těší, a to na něm vidím, už si chystal písničky na přání. Martine, já zkusím i tvoji pozornost, jo.
1: Moji pozornost? No. Tak se uvidíme, jestli jsem pozorný.
0: Tak já už vím, s kým bude víkend tady u nás na Rádiu Blaník, a jestli pak nekouky na to, jestli pak uhodneš podle písničky.
1: Jejejej, no to je Meky Žbirka přece.
0: No jasně, no, Meky Žbirka.
1: To bude krásný víkend, to se těším.
0: Víkend s Meky Žbirkou tady u nás na Blaníku 10. listopadu, to totiž bude 5 let, co nás Meky opustil, a tak my na Blaníku nemůžeme udělat nic jiného než víkend s Meky Žbirkou. Po celý víkend budete moci vyhrávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě.
1: To bude paráda.
0: Tak. Jo. A budeme si hrát právě písničky Mekyho Žbirky. Tuto složil pro svoji Katku, jak jednou říkal na Blaníku, a mimochodem je československá, je tam kousek česky, ale většina slovensky. No a my budeme na Blaníku hrát za chvíli Michala Hrůzu, Dalibora Jandu a pak písničky na přání. Už jsem ti koukl přes rameno, je tam třeba Karel Gott.
1: Mhm, vidím ho tam též, ano.
0: Tak Karel Gott, ještě něco můžeš takhle nabídnout?
1: No, já si myslím, že vás potěší i Olga Lounová a její oblíbená, teda vaše oblíbená, optimistická, a její tvoje oblíbená taky.
0: Ano, tak. Moje taky, tak jo. Martin Ledinský s vámi už, tak hezký čtvrtek.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Já jsem nevinnej.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more?
15: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
16: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
18: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
19: Mirečku, podejte mi gumu.
20: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
19: No tak si vás píši.
21: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
19: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
22: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Na Blaníku dohrávají Roxette. Za 3,5 minuty je tady 19. hodina a teď už vás zdraví a pěkný čtvrtek přeje Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání mezi 7. a 8. Michal David s Karlem Gottem. Jak už jsme tady s Jirkou avizovali, těšit se můžete taky na Olgu Lounovou. Pozor, vaše oblíbená, gratulační narozeninová od Jarka Šimka. Posílám přání, to nech sní. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
4: Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7 a začínají písničky na přání. To znamená, že teď budeme déle než 2 hodiny hrát podle vás. Pokud chcete někomu něco vzkázat a přidat k tomu hezkou písničku, můžete s dostatečným předstihem alespoň 3 pracovní dny předem vyplnit náš speciální kontaktní formulář. Najdete ho na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech. Dnes má svátek Věra, tak všechno nejlepší přejeme. Za chvíli tu bude první vaše dnešní přání, a to s písničkou od Michala Davida a Karla Gotta. A teď už na rozjezd Trápím se trápím od Petra Spáleného. Tak vy se hlavně netrapte, poslouchejte Blaník a užívejte si s námi hezký čtvrteční večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Petr Spálený a teď už je před námi první vaše dnešní přání, to stárnutí zrádné. Takže zpívat bude Michal David s Karlem Gottem a písničku vybrala paní Olga z Neveklova, která píše: ze šampáňa letí zátka, už je tady padesátka. A tu krásnou řádku roku slaví dneska Petr Popů. Semovice, Jírovice mají dnes o důvod více, proč v kabinách zvednou sklenku a slavit uvnitř i venku. Chlapík pěkný, plný síly, co nemá čas ani chvíli. Celé dny je ve skladu, má však bezva náladu, tak aspoň dnes, Petře milý, připijíme na vzácnou chvíli. Splni si všechna přání tady a pak odlet do Kanady. Ať tvůj dlouhý život sen, živý sen, nezůstane touhou jen. Všenej Olča Loucká, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku a posíláme Michala Davida s Karlem Gottem.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď už Olga Lounová, Jsem optimista. Tuhle písničku vybral Michal z Věšína z okresu Příbram. Dnes slaví nejen svátek moje nejlepší manželka Věrka Řehková z Věšína, ale také dnes máme 5. výročí svatby. Chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě dělá. Moc jí miluju, manžel Michal.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Olga Lounová na rádiu Blaník, teď už Krištof s Tomášem Klusem a Cesta. Písničku vybrala paní Anna z Přerova. Milá Barunko z Přerova, přejeme ti dobré zdraví, štěstí, pohodu k tvým dnešním narozeninám a pro potěšení posíláme písničku Kamarádi z Kopanin. Taky od nás z rádia Blaník všechno nejlepší.
1: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už tři čuníci od Jaromíra Nohavici, píše Danuše z Karviné. Myslím na tebe, Danku. Posílám písničku, mamka. Pak tady máme taky přání ze Sazovic od Petra pro Dana Matějíka do Olomouce. Kámo, ať ti tahle písnička zvedne náladu. Drž se, mysli pozitivně, už se na tebe těšíme.
1: V řadě za sebou tři čuníci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

Na Blaníku Jaromír Nohavica, teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka. Napsal Petr z obce Velká Hleď sebe, je to pěkný název. Petí, přeji ti krásný narozeninový den, hlavně zdraví, lásku a ať se ti splní všechno, co si budeš přát. To napsal Petr. No a máme tady taky přání z pražské Dubče od Martiny. Zítra oslaví své kulaté narozeniny má úžasná kolegyně a kamarádka Zuzanka Zemijaneková. Moje milá, děkuji osudu, že spojil naše cesty a že jsme spolu v naší liščí třídě. Mít práci, která mě baví. A k tomu kolegyni a kamarádku, se kterou si rozumím a se kterou se můžu zasmát, zatančit, ale také vyřádit, je prostě úžasné. Moc ti za to děkuji. Takže Zuzanka, prajem ti vela zdravia, lásky, rodinej pohody, vela energie, mám tě ráda, to napsala Martina. Tak tady je narozeninová od Jarka Šimka, my vám přejeme s Blaníkem krásně.

0: všechno nejlepší. Jarek Šimek na Blaníku, teď už Eva Farná, mám boky jako skříň, napsala Marie z Vlkanče. Milé rádio, prosím o zahrání k svátku paní Věře Šestákové a paní Věře Bednářové z Letohradu. Přejeme oběma hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody, dobrou náladu a vždy úsměv ve tváři. Přeje Majka, Slávek a Čertíček. Blblblbl, tady je Eva Farná.
1: Mám prostě

0: Eva Farná na Blaníku, za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy pokáč.
1: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád.
0: A na vaše přání taky Arakain společně s Dimitry a za chvilku živá voda od Hany Zagorové. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák! Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
14: Když potřebujete brýle, tak.
15: Pop Optik.
14: Když kontaktní čočky, tak.
15: Pop Optik.
14: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
15: Pop Optik.
14: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
15: Pop Optik.
14: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
19: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Radio Blaník.
1: A tady už je živá voda od Hany Zagorové, napsala Ivana z Humpolce. Dnes uplynuly 3 smutné roky, kdy nás v plné síle navždy opustil tatínek pan Bohumír Bártl ze Světlice. Prosím o zahrání písničky. Moc děkuji. Tak hrajeme. Tady je na Blaníku Hana Zagorová.

0: Na Blaníku dohrává Hana Zagorová a teď už pokáč, mám doma kočku. Písničku vybrala Oksana z Brna, která píše: naše milovaná Věruško, Beruško, k tvým včerejším 6. narozeninám i dnešnímu svátku ti přejeme, ať tě každý den čeká něco, co tě rozesměje, milé překvapí či rozzáří oči. Směj se, skákej, kresli, tancuj, zpívej nebo si jen tak blbni a pamatuj, že tě máme moc a moc rádi. Tvoji mamka, taťka a brácha Janík Čmelíkovi.
1: Jednou mi drahá říká: miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

Nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už jsou před námi Arakain a Dimitri. Napsala Tereza Stachová. Prosím, zahrajte nám manželům Jirkovi a Terezce. Jsme spolu šťastní, milujeme se a budeme spolu celý život. Už se těšíme, až budeme mít spolu děti a také na společné bydlení. Tereza a Jirka, Sovy. Vzpomín.

0: Na Blaníku dohrávají Arakain společně s Dimitry a za minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Miraj. Kdybych já ho viděl. A za chvíli na vaše přání Loreta Goji. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Já jsem nevinnej. Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
9: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
0: Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Před námi je Loreta Goji, napsala Kopretina z Předboje. Honzíno, lásko moje největší, moc ti držím pěsti na tvém maratonu. Vím, že tě čeká spousta kilometrů úsilí a okamžiků, kdy budeš muset překonávat sám sebe. Ale věřím ti a vím, že v sobě máš sílu odhodlání a vůli doběhnout až do cíle. Nejde jen o to, jak rychle doběhneš, ale o odvahu postavit se takové výzvě a nevzdat se. Ať už bude cesta jakákoliv náročná, pro mě jsi úžasný už jen tím, že do toho jdeš. Věřím ti, fandím ti a moc tě miluji. Drž se můj běžče.

0: Loreta Goji na Blaníku, teď už Anděl od skupiny Miraj, napsala Věra ze Stránčic. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví, máme tě rádi. Za celou rodinu přejí dcery Věrka a Monika.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Miráj na Blaníku, za 3 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Petra Černocká.
1: Hádej, mámo, kdo to byl? Hádej, kdo mě dnes políbil?
0: Koukám, že jste vybrali taky tuhle od Karla Gotta.
2: Máři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: A v příští hodině je taky skupina Jelen.
3: Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí, pak dále, no.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. K ránu pak bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
8: Martin Ledinský
9: na rádiu Blaník.
0: Za půl minuty je tady 20. hodina a písničky na vaše přání pokračují. Teď už Argema, Zbylo jen přání. A napsal Miroslav s Příbrami. Dobrý den, zahrajte Černovlásce Věrce s Kouřimi, snad do Jihlavy k svátku. K tvému svátku ti, Věrko, přeji, ať pohodu a klídek na srdci máš a úsměv na tváři, ať tě stále provází. To vše ti přeje Mirek. PS, když někoho hluboko v srdci máš, máš ho tam stále. I když o jeho životě nic nevíš a stále věříš, že se jednou ozveš, jak se máš.
4: Písničky na přání.
9: Na rádiu Blaník.

0: snad se vrátí.
1: Na Blaníku skupina Argema a teď už jsou před námi Rikie Povery, napsala paní Hana ze Starého Hradiště u Pardubic. Pane Honzo, přeji vám k dnešním kulatým narozeninám, abyste nikdy nepřišel o svůj šarm, který vždy dostával do kolen dámy toužící po hřejivé komunikaci a odpovídající pozornosti.

0: Ricky Epovery na Blaníku, teď už Petra Černocká a Hádej mámo. Písničku vybral Vašek z Moravy. K dnešnímu svátku přejeme naší mamince, babičce a prababičce Věře Hrubcové z Ústí nad Labem vše nejlepší. Hodně zdraví, lásky, spokojenosti a pohody. Posíláme ti veselou písničku Petry Černocké, která tě určitě pohladí a potěší. A máme tě moc rádi, dodávají Vašek, Honza, Petra, Kubík a Davídek z Kroměříže.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám.

Na Blaníku skvělá Petra Černocká a teď už všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Napsala Lenka z České Křebové, všechno nej náš malej hej Duku. Ať to neteče, ať to topí, ať to těsní, ať to sype, ať se máš krásně, zdravě a spokojeně. Máme tě moc rádi. Taťka, Lenka a Kája. Krásné narozeniny. My z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme všechno nejlepší.

0: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už před námi gala. Napsala Hanka z Přerova. Právě dnes má narozeniny naše milá kolegyňka a kamarádka do nepohody, milá Martičko. Chci ti popřát za nás nejky, hlavně zdraví, štěstí a lásku. Taky trochu peněz a klid a pohodičku do dalších let. A buď pořád tak prostořeká a halasná jako doteď, to ti přeje z celého srdce Hanka.
1: Blaník Radio.

Písničky na přání na Blaníku pokračují, teď už Jdi za štěstím od Karla Gotta. Napsal Jaroslav z Vysočiny pro pana Josefa Klečanského z Veselého Žďáru. Milý Pepo, k tvému hezkému výročí, k 70 nám přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, jak doma, tak i v životě, ti přejí kamarádka Dana a kamarádi Jarda, Václav a Franta. Hezky si to užij. Z Čáslavy napsala Eliška: Blaníčku, moc prosím o zahrání písničky od Karla Gotta Jdi za štěstím pro moji kamarádku Věrušku Škopkovou z Rakovníka, která dnes slaví svátek. Milá Věruško, vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí ti ze srdce přeje Eliška z Čáslavy. Mám tě moc ráda. My z Blaníku se připojujeme a taktéž všem oslavencům vše nej.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Magdalena od skupiny Jelen, napsala Marcela z Karlického údolí. Dceři Lence jako poděkování za moc hezkou dovolenou, mamka a Ines.

Na Blaníku skupina Jelen a teď už Pavel Novák. Nádherná láska, píše Josef z Krnova. Dnes se dožívá paní Eva Hellerová z Krnova 70. výročí. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel Josef, syn Radek s rodinou, syn Petr s rodinou a ostatní příbuzní. Stýnce nad Labem napsal pan Miroslav. Vše nejlepší k svátku ti přeje manžel s dcerami a vnoučaty a k naší zlaté svatbě ti děkuji za vše a hlavně, že jsme vše vydrželi a mám tě rád.

0: Minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Standa Hložek s Petrem Kotwaldem. A na vaše přání taky Whitney Houston a nebo za chvilku Marek Ztracený. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Sakra!
10: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
0: A teď už je před námi Marek Ztracený. Písničku Tak se nezlob vybral Liam z Líbeznice, který píše: Dobrý večer, mohli byste zahrát písničku od Marka Ztraceného Tak se nezlob, protože moje máma jí miluje. Děkuji mnohokrát, Liam.

0: Marek Ztracený na Blaníku, teď je před námi Whitney Houston a dopis napsal Dominik pro lásku mého života Moniku Coufalovou od svého muže Dominika Pavrocha. Moniko, lásko, touhle písničkou ti chci říct, jak moc tě miluji a co pro mě znamenáš. Vím, že jsem se choval špatně a moc mě to mrzí. Za 9 dní můžeme být spolu. Chci tě moc vidět a omluvit se ti do očí. Prožili jsme spolu krásných 11 let a udělám vše pro to, aby si byla se mnou a já s tebou moc a moc šťastná dalších třeba 50 let. Lásko, vím, že papír snese všechno, ale chci, aby si věděla, že jsem si všechno uvědomil. Moje srdce patří navždy jenom tobě a celý život budu milovat jenom tebe. Bublinko, přeju ti krásný večer. Obrovsky moc mi chybíš, myslím na tebe, posílám ti sladké polibky. Jsi moje všechno, miluji tě, lásko, tvůj Dominik. Tak teď už na Blaníku Whitney Houston, pěkný večer.
1: If I should stay

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už holky z naší školky od Standy Hloška a Petra Kotvalda. Napsala Pavlína z Olešné. Pro bývalou tchýně Věrku všechno nejlepší k svátku přeje Pavlína.

0: Na Blaníku Standa Hložek s Petrem Kotwaldem je 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny ještě Olga Lounová. Nebo tak ještě pán Kozub a za chvilku Tereza Mašková s Markem Lamborou. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Já jsem nevinnej.
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
9: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
10: Bacha, Benka.
9: Z vězeňského prostředí.
11: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
9: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
12: Mirečku, podejte mi gumu.
13: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
12: No tak si vás píši.
14: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
12: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
15: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Písničky na přání.
19: Na rádiu Blaník.
0: Před námi Tereza Mašková s Markem Lamborou a píše Lucka z Pardubic. Jen do 40 je tak krásný věk, přehráváš si život zpět. Nevždy to byla pohádka, čekají tě už jen pozlátka. Jsme rádi, že tě známe, i když se v tobě občas nevyznáme, tak jako tak tě rádi máme. Přejeme celý pracovní tým Okrouhlice.

Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou a teď na vaše přání narozeninová od Olgy Lounové. Toto přání dorazilo z Pertoltic. Milý Blaníčku, přeju dobrý den a prosím o zahrání písničky pro pana Ladislava Špátu ke krásným 23. do hotelu Central v Harachově se vzkazem Ahoj Láďo, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a vždycky dobrou náladu v práci i soukromí ti přejí teta Romanka s rodinou, teta Veru s Radkem a Leontínkou, babička a děda. Užij si krásný narozeniny a pozdravuj Valentínku, její mamku a strejdu.

0: Olga Lounová na Blaníku a teď už Štěpán Kozub. Písničku Někdy se bojím vybrala Marky ze starého Mateřova. Milý Marečku, věk zmiňovat nebudu, radši ti jen popřeju. Věk je jenom číslo, laťku neměj nízko, celý život je před tebou, užívej ho každou minutou. Krásné narozeniny přeje Markétka.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy,

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

0: Na Blaníku Štěpán Kozub. Je 9 hodin. Pohodový večer. A písničky na přání tady budou i v této hodině. Těšte se na Jaromíra Nohavicu.
1: Pane prezidente.
0: Taky na Hanu Zagorovou se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem.
2: Do mé zahrady v létu spát.
0: A koukám, že jste vybrali i tuhle od Věry Martinové.
2: Svou vídnou lásku dej nám.
0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a hlavně taky hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům a ve východní polovině území se během noci objeví déšť nebo přehánky. Zítra čekejte sluníčko i mraky a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
4: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
5: Je, tak děkuju moc.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
3: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Jsou 2 minuty po 9, přejeme vám krásný čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují, teď už Eva Farná na ostří nože. A písničku vybral Roman z Jaroměřic nad Rokytnou. Bendy Šoukalová, všechno nejlepší ke 20. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví i lásku do života a pracovní úspěchy ti přeje od srdce Roman Švárc.
3: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Eva Farná na rádiu Blaník, teď je před námi David Dale, napsala Monika Skladna. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky V srdci tě mám od Davida Dale. Tahle nádherná skladba dovede navodit krásnou atmosféru, tak proč zrovna při čtvrtku toho nevyužít? Díky moc a krásný večer všem, to napsala Monika.

David Dale na Blaníku, teď už Ricky je povery, napsala Jana Zjevan. Dnešní písnička poletí pro našeho tatínka, dědečka a kamaráda Honzíka. Dnes by si oslavil své krásné 72. narozeniny, ale bohužel. Jsem si jistá, že tuhle písničku posloucháš i nahoře, tak si ji užij. Stále vzpomínáme dcera Jana s rodinou a Zdenička ze Svitav.

A teď už Jaromír Nohavica. Písničku Pane prezidente vybrala Martina z Jihlavy. Milí Blaníku, nech prosím zahrát k dnešnímu svátku naší babičky a maminky Věře z Jihlavy. Babičko, věříme, že ti tato písnička udělá velikou radost a připomene krásné vzpomínky na naše dětství. Užij si ten dnešní sváteční den. Vnučky Viktorka a Leontýnka, dcera Martina s Patrikem a Besinka s Beníkem.

Jaromír Nohavica na Blaníku, teď už Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Černý páv. Napsala Dobromila z Brna. K dnešním 40. narozeninám blahopřejeme dceři Andrej Pokorné Hájkové. Hodně štěstí a lásky. Stala ses nejen úžasnou milující, laskavou, pečující matkou, ale i dcerou. Ze srdce ti proto přejeme jen to nejnej a hodně dobrého, co si tvé srdíčko přeje. Mamka a taťka.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Ed Sheeran. Napsala Irča Strnové. Jeníku, v roce 1986 se staly dvě významné události. Narodil se poklad Škoda Favorit a zároveň i jeho budoucí řidič. Přeji ti krásné narozeniny, s láskou a pokorou Irča.

Ed Sheeran na Blaníku, teď je před námi Verona a písničku Na mě nečekej vybrala Alena ze Zaječova. Dobrý den, prosím zahrajte písničku pro mého manžela Františka Veselého ze Zaječova k jeho dnešním 66. narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manželka Alena a celá rodina Veselých.

0: Verona na Blaníku, za 2 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Karel Gott.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: A vybrali jste taky Pavla Nováka a za chvilku vám bude zpívat Věra Martinová O pane náš. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
4: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
4: u nás na Blaníku.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina, stačí říct jenom na...
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Dotace z Fatre jsou zpět.
11: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
10: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
11: Ti, co sousedům staví novostavbu.
10: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
12: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Kdekoliv na světě
2: a 24 hodin denně.
3: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
2: na našem webu radioblaník.cz. Písničky na přání
3: na rádiu Blaník.
0: A teď už je před námi Věra Martinová. Písničku O pane náš vybral Karel Sklikova. Milý Blaníčku, zahrajte prosím tuto písničku mé mamince Věře Lukášové Sklikova, která dnes slaví svátek. Milá maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a ať se ti ve všem daří, ti přejí tvůj manžel Karel Lukáš, tvůj nevidomý syn Karel Lukáš, tvůj syn Josef Němec a tvá dcera Martina Němcová. Taky od nás, paní Věře, všechno nejlepší a posíláme Věru Martinovou.

Věra Martinová na Blaníku, teď už před námi Karel Gott, písnička Být stále mlád a napsala Miroslava z Brna. Ahoj, moje milovaná mami, k tvému svátku ti posílám tam nahoru velkou pusu. Myslím na tebe a moc mi chybíš, s láskou a navždy tvoje Mirka. Vše nejen mé mamince, ale také všem Věrkám. Napsala taky Romana z Podbořan. Můj milý Járo, přeji ti hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti a pohody, ať tě provází štěstí na každém kroku, ať se ti splní sny a ať máš kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi tak jako já. Přeji ti, abys měl každý den důvod k úsměvu a aby naše společná cesta byla ještě dlouhá, krásná a plná nezapomenutelných okamžiků. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že kráčím životem právě po tvém boku. Tvoje manželka Romana. Tak teď už na rádiu Blaník Karel Gott. Hezký čtvrteční večer.

na Blaníku Karel Gott a teď už Pavel Novák. Chci zapomenout, napsal Luboš z Chomutova. Prosím, zahrajte tělocvikářce Janince k jejím zítřejším narozeninám. Přeji zdraví, pořád tu tvoji energii a také štěstí, to napsal Luboš. A ještě tu máme jedno přání, dnes má manžel Tomáš padesátiny. Všechno nejlepší mu přeje manželka Lucka s rodinou.

0: Na Blaníku vám zpíval Pavel Novák a teď je 9:45. Písničky na přání tady ještě chvíli budou. Těšte se na Věru Špinarovou.
1: Na kytaru hrával jsem, měl holubí dům.
0: A za chvilku Týna a Martin Hofman, Jedno ráno. Pěkný večer s Blaníkem.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Mirečku, podejte mi gumu.
7: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
6: No tak si vás píši.
8: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
6: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Písničky na přání
4: na rádiu Blaník.
0: Teď už Týna s Martinem Hofmanem a napsala Miluna z Pardubic. Milý Jene, tělo chřadne, záda bolí, pohyb zatím jde bez holí. Na unavené tělo masáž by to chtělo. Koukni do dárkové tašky a uvidíš tam kromě flašky masáž, abys nemusel ty prášky. Všechno nejlepší přejí Miluny.

Na Blaníku Týna s Martinem Hofmanem a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Holubí pírko od Věry Špinarové. Napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím jako vzpomínku. Děkuji. S láskou vzpomínáme.

0: Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky. A hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená a ve východní polovině území sem tam sprchne. K ránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 9 až 5 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude obloha jasná až polojasná. Během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 6 stupňů. Tolik počasí, hezký večer s Blaníkem a dobrou noc vám přeje Martin Ledinský.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Na pláži u moře,
11: ve stínu Eiffelovky,
10: anebo na dovolené v Tatrách.
11: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
12: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Písničky z lásky na rádi.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do...
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: Momentálně máme oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
3: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
4: Je, tak děkuju moc.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Rádio Blaník.
8: Hezky česky.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl, je mu 66 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimír Menšík. Bylo by mu 97 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1988. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou tady další písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Vím, proč je na světě neb. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je pátek 9. října. Dnes má svá svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách a to 30 minut popoledni. Ve 14 hodin začíná na Královéhradecké univerzitě 5. ročník 2denního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě hostí 16. ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houbařská poradna. V 18 hodin proběhne v Kroměřížské galerii Pekelné sáně zahájení 15. výstavního bloku galerie. A nakonec zavítáme do naší metropole. V botanické zahradě v Troji začíná výstava dýní Pradávný svět. Výzdoba zavede návštěvníky do dávné minulosti, a to mezi dinosaury, pravěký hmyz, mamuty a první lidi. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: ložiska, polosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyt, platit škody, značky sledovat. Musí znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou dát.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
8: Informační služby?
9: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
8: Kavárna?
9: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
8: Salonek?
9: Správně, uhodl si.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.